0: Former MEP Michaela Shoydrova explains how this initiative helps young people become active citizens.
1: The main objective of this program is to enhance the engagement of young people and organizations in solidarity activities, mainly volunteering. The participants will have an opportunity to gain experience in volunteering and to start the continuous engagement as active citizens.
0: And it gets even better. The European Solidarity Corps now includes a brand new area, humanitarian aid. This means you can volunteer not only across the EU, but also in communities across the world as part of a growing global network. Former European Commissioner Tibor Navracsics, who was responsible for youth, culture and sport, describes it as a major step forward.
2: At a time of rising discord and widening cultural gaps between countries and even within communities, this is more important than ever. We want to consolidate and build on what we already have during this period. With one important novelty, we propose to also support volunteering for humanitarian aid operations. This can be the start of creating a truly global volunteering community.
0: And what does that mean for you? If you're between 18 and 30 years old, you can apply to take part in projects in over 60 different countries and territories. All these projects are sorted by country, topic, and start date. You will find everything you need online at the European Youth Portal. And, if you're not sure where to begin, there's even a quiz to help you figure out which activities match your interests. There are three main types of European Solidarity Corps projects you can apply for: volunteering activities, solidarity projects, and humanitarian aid volunteering. The new area of humanitarian aid is open to volunteers up to the age of 35. All the opportunities listed include key details such as the start date, duration of the project, and application deadline. Within each listing, you can find important information about eligibility, the required skills, and of course, exactly what kind of work you'll be doing. To apply, you normally need to provide two things. These are a CV, where you can highlight not only formal experience, but also hobbies and group activities, and a motivation letter, where you can explain why the project matters to you. Elena Degan, European Solidarity Corps Programme Coordinator, shared this advice about the importance of non-formal learning.
3: What matters most is focusing on the motivation letter. Since this is for volunteering, extensive work experience isn't required. Instead, what counts is your motivation to be active at European level. Hobbies, previous experiences in group activities, or personal interests are often more relevant than past jobs.
0: Once your application's been submitted, the organization will contact you if you've been shortlisted. Then comes the interview stage, where you'll find out all the details about your project, including the working conditions, paperwork, travel reimbursement, visa requirements, and even where you'll live. Once all the details are set and you say yes, your journey officially begins, and you are supported by what is called the Volunteer Safety Net. The safety net is made up of the organizations and people who are going to help the volunteers throughout the process. This support network includes 1. Your sending organization in your home country, which helps you prepare, provides training, and approves the project. 2. The host organization, which welcomes you and provides accommodation, meals, a small allowance, and travel support. 3. A local mentor to help you navigate life in a new culture and overcome challenges. And 4. The national agency, which oversees and checks that everything meets the European Solidarity Corps standards. As you can see, you won't go through this alone. Once you arrive, you'll typically work between 30 and 38 hours per week. But the European Solidarity Corps isn't only about work, it's about living the experience. Participating in a European Solidarity Corps project is a full cultural immersion. It's about feeling connected to both local and EU values. Need help with the local language? No problem. You'll get access to online language support, with free courses in all official EU languages. To help you settle in and make the most of the experience, the programme includes guidance and support at two key stages, with on-arrival training and a midterm evaluation. During the on-arrival training, you'll meet other volunteers, build a support network, and get tips for adapting to your new life. The midterm evaluation will give you the opportunity to reflect on your activities, share your experience so far, and plan your next steps. It's all about helping you to grow personally and professionally. For some volunteers, their time in the European Solidarity Corps is just the beginning. For example, take Adrian Cobo. He says that his experience in the Corps led him to a traineeship at the European Parliament.
4: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí. Y lo bueno...
5: The great thing about volunteering is that everyone has their own reason for being there. Whatever your motivation, whether it's applying for a future volunteering project, pursuing a PhD scholarship, or taking a gap year to clear your mind, the beauty of the European Solidarity Corps is that it gives you the tools you need to feel fulfilled as part of the project, no matter your path or reason for joining. And above all, what's really important is that...
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
8: Di cosa vi occupate?
7: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
8: Quali sono i vostri contatti?
7: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal Centro Territoriale del Volontariato.
8: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
7: Direttamente al Centro Territoriale del Volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
9: A finales de abril de 2024, más de 120 millones de personas de todo el mundo habían abandonado sus hogares empujadas por las persecuciones, los conflictos, la violencia y las violaciones de derechos humanos. Prácticamente estamos hablando de uno de cada 70 habitantes del planeta. De ellos, más de 43 millones de personas son refugiadas. Además, hay millones de apátridas a quienes se ha privado de nacionalidad. Estas personas no tienen acceso a derechos básicos como la educación, la asistencia sanitaria, el empleo y la libertad de circulación. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio hablaremos de la respuesta de la Unión Europea a las crisis humanitarias. Diez millones de personas se vieron obligadas a huir de las guerras y las emergencias climáticas solo en el último año. Esta tendencia no va a frenarse. Las personas desplazadas en el mundo ya son 120 millones, según el último informe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Se trata de una cifra equivalente a la población de Japón. Solo en los primeros meses de 2024, el recrudecimiento de los conflictos de Ucrania, Gaza, Siria y Sudán empujó a millones de personas a abandonar sus hogares. Unas 3 de cada 4 personas desplazadas son originarias de países que sufren a diario los efectos de la emergencia climática. El colectivo que más ha aumentado es el de los desplazados internos, es decir, personas que han abandonado su hogar a causa de un conflicto pero que no han salido de su país. En la actualad, hay más de 68 millones de personas en esta situación. Su condición las hace especialmente vulnerables. A menudo están atrapadas en zonas extremadamente peligrosas sin posibilidad de ponerse a salvo. Por otra parte, el número de personas refugiadas o que necesitan protección internacional superó los 43 millones de personas. Una persona refugiada es aquella que huye a otro país escapando de un conflicto, de una persecución o de violaciones de los derechos humanos. Por solicitante de asilo se entiende a aquella persona que huye de su país de origen y está a la espera de que se resuelva su petición de asilo en otro estado. No todos los solicitantes de asilo obtendrán la condición de refugiado. Sin embargo, todas las personas refugiadas fueron antes solicitantes de asilo. La crisis de los refugiados es uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea. Ha creado varios mecanismos y programas de financiación para abordar fenómenos vinculados con la migración y el asilo. Con estos fondos se ayuda a los países de la Unión a gestionar los flujos migratorios, facilitar la integración de las personas migrantes y refugiadas y mejorar la seguridad de las fronteras. El principal instrumento europeo de financiación en este ámbito es el Fondo de Asilo, Migración e Integración. Tiene un doble objetivo. Por una parte, ayudar a los países de la Unión a mejorar los sistemas de asilo, las condiciones de acogida y los procesos de protección internacional. Por otra, promover la integración de los nacionales de terceros países en la sociedad. Además, puede utilizarse para apoyar a los países de la Unión que sufren una mayor presión migratoria. Por ejemplo, ayudándoles a aumentar su capacidad para gestionar un gran número de migrantes y solicitantes de asilo y facilitando el regreso de los migrantes a sus países de origen de manera humana y digna. La Comisión Europea adoptó en junio de 2024 el Plan de Ejecución Común del Pacto sobre Migración y Asilo. Su objetivo es garantizar que las nuevas normas entren en vigor a mediados de junio de 2026. Los países de la Unión deben adoptar, antes de finales de 2024, sus planes de ejecución nacionales de la normativa. El Plan de Ejecución Común reposa sobre 10 pilares fundamentales. Uno de ellos es el Sistema Común de Información sobre Migración y Asilo, que permitirá aplicar las nuevas reglas de solidaridad y responsabilidad entre los países de la Unión. Otro pilar es el sistema para gestionar las llegadas irregulares de nacionales de terceros países. El plan también introduce procedimientos de asilo más eficientes y plantea garantizar un nivel de vida adecuado para los solicitantes de asilo. La Comisión propuso el Pacto sobre Migración y Asilo en septiembre de 2020 y la Eurocámara y el Consejo lo aprobaron 4 años más tarde. Este acuerdo sirve para unificar criterios a la hora de gestionar la migración de manera justa y sostenible en la Unión. Su objetivo es garantizar la solidaridad entre los países europeos, dar garantías y proteger los derechos fundamentales de los recién llegados. La Unión Europea ha cristalizado en estas iniciativas su abordaje integral de la migración y el asilo. La Unión combina la ayuda inmediata en caso de crisis y las soluciones a largo plazo para fomentar la integración y la cooperación. Sin embargo, debemos recordar que detrás de cada política y de cada fondo hay historias humanas reales, personas y familias que buscan seguridad, estabilidad y la oportunidad de reconstruir sus vidas. Las iniciativas europeas no se limitan a números y políticas. Tienen la vocación de mejorar de manera tangible la vida de estas personas. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
10: Mladí umělci, tvůrci, filmaři a spisovatelé, tento podcast je přesně pro vás. Přemýšleli jste někdy, jak by vám mohla Evropská unie pomoci realizovat vaše tvůrčí nápady? A už jste slyšeli o programu Kreativní Evropa? To je hlavní program Evropské unie na podporu kreativních odvětví. Díky více než 2,5 miliardovému rozpočtu Kreativní Evropa může chránit, rozvíjet a šířit evropskou kulturní rozmanitost a dědictví. Program napomáhá kulturnímu i kreativnímu sektoru, aby se uzdravil z krize způsobené koronavirem. S důrazem na sektor audiovizuální. Podporuje větší inkluzi, digitalizaci a ekologickou udržitelnost. Ať už malujete obrazy v Paříži, skládáte hudbu v Brně nebo vymýšlíte taneční vystoupení v Kodani, Kreativní Evropa je tu pro vás.
11: Ptáte se, jak to celé funguje? Kreativní Evropa má 3 hlavní složky. Mediální, kulturní a složku mezioborovou. Pojďme se na ně podívat podrobněji. První na řadě je složka pro média. Ta podporuje všechny fáze filmové a audiovizuální tvorby. V posledních letech finančně pomohla třeba Asociaci českých filmových klubů s jejich projektem zaměřeným na uchovávání a prezentaci archivních filmů. Často poskytuje podporu filmovým festivalům, ku příkladu nesoutěžní letní filmové škole, pořádané každoročně v Uherském Hradišti. Obecně se zaměřuje na projekty s evropským rozměrem a snaží se rozvíjet mezinárodní spolupráci, mobilitu a rozšíření na zahraniční trhy. Program navíc dává důraz na užívání nových technologií a na iniciativy, které by chtěly udělat z evropského audiovizuálního průmyslu ekologicky přívětivější prostředí. Jestliže studujete film, vytváříte videohry nebo píšete vlastní scénáře, může vašim příběhům pomoci nalézt spousty diváků ze všech částí Evropy.
10: Složka média dále rozděluje své granty mezi 4 klastry. Obsah, podnikání, publikum a harmonizace audiovizuální politiky. Obsahový klastr napomáhá mezinárodní spolupráci mezi producenty a tvůrci různorodého obsahu. Kromě toho přispívá k inovaci podnikatelských modelů, technologií a obsahu samotného. Podporuje koprodukce a vývoj spousty rozmanitých projektů, od televizní tvorby přes internetový obsah až po videohry nebo imerze. Podnikatelský klastr se zaměřuje na inovace v oblasti biznisu, pomoc mladým talentům a na růst evropského audiovizuálního průmyslu. Iniciativy zahrnuté pod tímto klastrem hodlají posílit vzdělávání a sdílení zkušeností, aby se odvětví dařilo nehledě na národní hranice. Každý rok se pod jeho záštitou přes 2400 profesionálů učí rozvíjet své mentorské, digitální i ekologické dovednosti. Více než 300 jejich audiovizuálních děl pak pomáhá distribuovat i za hranice jejich domovských států.
11: Klaster Publika se soustředí na neotřelé způsoby, jak zaujmout nové, především mladé diváky. Během koronavirové krize se spousta lidí otočila zády ke kinům a přešla na digitální platformy. Klaster Publika proto pomáhá audiovizuálnímu průmyslu využít příležitostí, které digitální svět nabízí. Snaží se návštěvníky kin i diváky napříč platformami přilákat a přizpůsobit se jejich sledovacím návykům. V klastru najdete iniciativy jako filmové vzdělávání, titulkování kulturního obsahu a organizaci Síť evropských kin. Poslední klastr, harmonizace audiovizuální politiky, se zasluhuje o sjednocení politiky a lepší informovanost napříč všemi státy Evropské unie. Pořádá proto pravidelné diskuze, provádí analýzy audiovizuálního ekosystému a trendů na trhu, organizuje konzultace i práce v terénu.
10: Druhá složka kultura pokrývá ostatní kulturní a kreativní odvětví. Zaštiťuje hudbu, literaturu, architekturu, kulturní turistiku, herectví, zpěv a výtvarnou tvorbu. Zkrátka nabízí financování projektům, na kterých se podílí více států. Pokud třeba studujete divadlo v Praze, ale rádi byste sdíleli pódium s kolegy z Berlína nebo z Vídně, tato složka kreativní Evropy je tu přesně pro vás. Složka kultury organizuje všemožné akce, které vyzdvihují dovednosti a kreativitu. Třeba prostřednictvím cen za literaturu, hudbu, architekturu a další odvětví.
11: Skvělým bonusem je i fakt, že podporuje programy mobility. Může vám pomoci vyrazit za prací do zahraničí, rozšířit si obzory, oslovit nové diváky a učit se od ostatních. Zpřízněný program Kultura hýbe Evropou vám k tomu nabízí vše potřebné. Poskytuje totiž cestovní granty umělcům a kulturním profesionálům ze všech 40 zemí, které se do kreativní Evropy zapojují. Představte si něco jako kulturní Erasmus. Cestování, ubytování a nové, unikátní možnosti spolupráce. Tohle nám o příležitostech, které Kultura hýbe Evropou nabízí, pověděla Katie Loryová, vedoucí irské kanceláře Kreativní Evropy.
12: Pokud chcete své umělecké dovednosti nebo svou organizaci rozvíjet na mezinárodní evropské úrovni, Kreativní Evropa je pro vás ideálním nástrojem, jak navázat partnerství a vyzkoušet si jiné modely. Někteří lidé si udělají jen krátkou návštěvu, jiní zůstanou déle. Všechno je velmi flexibilní a zároveň bezpečné. Jestli si chcete rozšířit profesní obzory, náš program může být skvělým prvním krokem. This can be a good starting point.

0: třetí část programu tvoří mezioborová složka. Točí se okolo inovací, spolupráce napříč obory a adaptace na digitální éru. Iniciativy jako Creative Innovation Labs mají pomáhat kulturnímu a kreativnímu odvětví poradit si se společnými problémy a hledat pro ně neotřelá řešení. Financuje projekty, ve kterých se mísí kreativita, technologie a různé stránky umění. Pokud ve svém projektu mixujete divadlo s virtuální realitou, vylepšujete svou hudbu umělou inteligencí nebo kombinujete videohry a literaturu, podporu pro svůj projekt najdete právě tady.
1: Jak se můžete zapojit vy? Ať už jste student, začínající tvůrce nebo profesionální umělec, můžete na to jít třemi způsoby. Za prvé, zůstaňte v obraze a odpovídejte na grantové výzvy. Vzdělávací organizace Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu výzvy k předkládání vlastních projektů publikuje pravidelně. Přihlásit se mohou jednotlivci, skupiny i celé organizace a na webových stránkách agentury najdete všechny informace o tom, kdy se vám naskytne další příležitost své nápady realizovat. Za druhé, kontaktujte nás. Požádejte o pomoc pobočku Kreativní Evropy ve své zemi. Může vám lépe vysvětlit kritéria, pomoci vám sepsat žádost a dát vám kontakt na potenciální partnery z celé Evropy.
0: A za třetí, nebojte se snít. Kreativní Evropa podporuje nápady, které nelze jen tak zaškatulkovat. Pokud je vaše dílo netradiční, boří hranice nebo spojuje komunity, jste na správném místě. Když jsme se zeptali ředitelky oddělení Kreativní Evropy v Evropské komisi Judith Bitkokové, jak program přispěl neziskové organizaci Fedora k jejich snaze budovat lepší budoucnost, řekla nám.
2: Promluvili jsme si o hlavním poslání programu a já jim vysvětlila, že se snažíme uchovat naše kulturní dědictví. Přesně to taky děláme. Zároveň ale vytváříme i naši budoucnost. Kulturu máme všichni v genech a dívat se na naše dědictví novým úhlem pohledu nebo mu dát nový význam, to je pro nadcházející generaci nesmírně důležité.
1: Kreativní Evropa není jen o penězích. Posílá totiž jasnou zprávu. Na kultuře záleží, váš hlas má hodnotu a Evropa se nebojí do kreativity investovat. Snažíme se podporovat talent, chránit kulturní rozmanitost a pomáhat kreativním nápadům na svět bez ohledu na státní hranice. Pokud vám tedy doma v šuplíku, v počítači nebo třeba jen v hlavě leží nějaké mistrovské dílo, vězte, že jste součástí velké umělecké komunity evropských rozměrů. Evropská unie je připravená vám podat pomocnou ruku. Pro více informací navštivte oficiální stránky Kreativní Evropy nebo její lokální kancelář. Vaše příležitost je na dosah ruky.
0: Tento podcast vám přináší Europarl Radio. Internetové rádio Evropského parlamentu.
3: Trčita. Na to na vůči.
4: Ahmed, a to dat da venire qua.
5: Adesso arrivo, non rompere.
4: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
5: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
4: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
5: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasonoanch'io.it.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
8: Di che cosa vi occupate?
7: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
8: Quali sono i vostri contatti?
7: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. E una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato.
9: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
10: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
9: Aiutaci a fermare questa vergogna.
10: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
11: Wake up.
12: Sei zero ventitré,
13: importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023.
1: Pro 10 zemí v srdci Evropy znamenal 1. květen 2004 opravdu hodně. Česko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko se připojili k Evropské unii. Tato slavnostní chvíle byla protchnutá atmosférou jednoty a neomezených možností. Pojďme si tento historický okamžik připomenout. Evropská unie se v průběhu své historie několikrát rozrostla o nové členské státy. V roce 2004 přijala 10 nových zemí. Počet členských států se tak vyšplhal na 25. A do budoucnosti se plánovalo rozšířit unii až na 30 členských zemí. Proč je toto rozšíření tak významné? Hlavně se jednalo o největší jednorázovou expanzi. Přidali se 3 bývalé sovětské republiky, Estonsko, Lotyšsko a Litva, 4 bývalé sovětské satelity, Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko, 1 bývalá jugoslávská republika, Slovinsko a 2 středomořské ostrovy, Kypr a Malta. Tyto země se vydaly na cestu k větší spolupráci, prosperitě a solidaritě. Při tomto rozšíření nešlo jen o čísla a počty. Znamenalo i změnu geopolitického prostředí, která nastavila směr budoucnosti Evropy pro příští generace. Hranice Evropské unie se posunuly na východ a upevnila se její pozice stabilizační síly v Evropě. Proč se tyto země chtěly stát členy Evropské unie? Pro mnoho z nich to byla možnost zaslíbit se demokracii a svobodě a chopit se příležitosti, kterou unie symbolizuje. Rozšíření následovalo po pádu komunistických režimů ve střední a východní Evropě, který těmto zemím umožnil přejít k demokracii a tržním hospodářství. Přechod z 15 na 25 členských států byl vyvrcholením dlouhého procesu přistoupení. Evropa, kterou po půl století rozdělovala železná opona a studená válka, se tak konečně znovu sjednotila. Rozšíření v roce 2004 také významně ovlivnilo oficiální unijní jazyky. Respektive můžeme říct, že jazyky znamenaly výzvu, jakou Evropa ještě nezažila. Počet úředních jazyků se zvýšil z 11 na 20. 9 novými jazyky byly estonština, maďarština, lotyština, litevština, maltština, polština, čeština, slovenština a slovinština. V Evropském parlamentu pro ně vzniklo 9 nových překladatelských oddělení. Stávající jazykoví odborníci se na zavádění nových jazyků začali připravovat už před rozšířením, kdy probíhala jednání o členství. Prošli opravdu intenzivními a rozsáhlými jazykovými kurzy. Rozšířený jazykový kaleidoskop se stal důkazem toho, že unii skutečně záleží na inkluzivitě a rozmanitosti. Každý z těchto jazyků není jen nástrojem komunikace. Je to i okno do historie, kultury a identity země. Díky překladům a tlumočení Unie dbá na to, aby byl každý hlas slyšet. Tímto 5. rozšířením, kdy se připojilo 10 zemí, to ale neskončilo. Bulharsko a Rumunsko vstoupili do Unie v roce 2007 a v roce 2013 se stalo členem Chorvatsko. Když z roku 2004 poskočíme o 2 desetiletí dopředu, stále cítíme vliv, jaký toto rozšíření mělo na celou Evropu. Unie tehdy potvrdila svou úlohu majáku naděje, pokroku a spolupráce v neustále se měnícím světě. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
2: L-Ombudsman Ewropew huwa korp indipendenti u imparzjali li jassisti lill-persuni, lin-negozji u lill-organizzazzjonijiet li jintaqgħu ma' problemi bl-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Dan il-korp jinvestiga każijiet ta' amministrazzjoni ħażina fl-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni u bekk jaġixxi bħala intermedjarju bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet Ewropej. It-terminu ombudsman jirreferi kemm għall-korp kif ukoll għall-persuna li tmexxi dan l-uffiċċju indipendenti. Kull sena, l-ombudsman jagħti rendikont lill-Parlament dwar l-attivitajiet tiegħu u jippreżenta rapport lill-membri. L-Ombudsman jiġi elett bil-Parlament Ewropew għal mandat ta' 5 snin li jista' jiġġedded. Diċembru 2024, Teresa Anginio ġiet eletta bħala l-Ombudsman attwali. Anginio hija esperta indipendenti fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem u riċerkatriċi akkademika. Hija wkoll membru tal-Kumitat ta' Sorveljanza tal-Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi u ex-Viċi Ombudsman tal-Portugal. Qabilha kien hemm Emily O'Reilly, ex-ġurnalista mill-Irlanda. O'Reilly kienet ilha fil-kariga ta' Ombudsman Ewropew mill-Lulju 2013. Probabilment qed tistaqsi xi jkopri dan it-terminu ġenerali ta' amministrazzjoni ħażina. Dan jikkonċerna mod partikolari l-irregolaritajiet amministrativi, it-trattament inġust u l-każijiet ta' diskriminazzjoni. Iżda jikkonċerna wkoll abbużi ta' poter u l-politiki ta' reklutaġġ kif ukoll in-nuqqas ta' tweġiba jew inkella r-rifjut għall-talba biex jingħata aċċess għall-informazzjoni ta' interess pubbliku. Madankollu, qabel ma tappella quddiem l-Ombudsman, il-persuna li tressaq il-ment għandha l-ewwel tikkuntattja lill-istituzzjoni konċernata biex tipprova ssolvi l-problema. Il-persuna li tressaq il-ment quddiem l-Ombudsman Ewropew tista' tippreżenta t-talba tagħha bi kwalunkwe waħda mill-24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Bħala korp imparzjali, l-Ombudsman ma jirċievi istruzzjonijiet mingħand l-ebda gvern jew organizzazzjoni. L-Ombudsman jista' jiftaħ investigazzjonijiet fuq inizjattiva tiegħu stess, iżda ma jistax jinvestiga fatti li huma soġġetti għal proċedimenti ġudizzjarji. F'ċirkustanzi eċċezzjonali u fuq talba tal-Parlament Ewropew, il-Qorti tal-Ġustizzja tista' tneħħli l-Ombudsman mill-kariga tiegħu. Dan iseħħ jekk ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet meħtieġa għall-qadi ta' dmirijietu jew jekk jinsta bħati ta' mġieba ħażina serja. Allura l-Ombudsman kif jaħdem? Jaħdem mod sempliċi ħafna. Biex isolvi problema jista' kemm sempliċiment jafżaw jinforma lill-istituzzjoni konċernata. Jekk da ma jkunx biżejjed, l-Ombudsman jipprova jsib soluzzjoni amikevoli għall-kwistjoni. Fil-każ li ma tkunx tista' tinstab soluzzjoni amikevoli, l-Ombudsman jista' jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-istituzzjoni. Jekk l-istituzzjoni ma taċċettax ir-rakkomandazzjonijiet, l-Ombudsman Ewropew jista' jippreżenta rapport speċjali lill-Parlament Ewropew li mbagħad jieħu l-miżuri meħtieġa. Ejjew nieħdu eżempju minn Lulju 2024. F'ħames investigazzjonijiet separati, l-Ombudsman ta' dak iż-żmien, Emily O'Reilly, sabet amministrazzjoni ħażina min-naħa tal-Uffiċċju Ewropew għas-selezzjoni tal-personal, magħruf aħjar bħala l-EPSO, fil-mod kif ittratta x'ilmenti dwar it-testijiet ta' reklutaġġ online tiegħu. B'mod partikolari, il-kandidati l-mentaw dwar problemi biex jibdew it-testijiet, funzjonament ħażin tal-għodod fuq il-pjattaforma tat-testijiet u ħinijiet ta' stennija eċċessivament twal. F'waħda mill-investigazzjonijiet, l-Ombudsman issuġġeri li l-EPSO jeżamina jekk huwiex possibbli li jiverifika b'mod retroattiv l-aspetti tekniċi ta' test li kien sar fil-passat, inkluż il-funzjonament ta' diversi għodod, billi jikkonsulta reġistri tekniċi. L-EPSO għandu kemm jista' jkun jinsisti li din il-funzjonalità tiġi inkluża fil-kuntratt li jmiss li għandu jiġi konkluż mal-fornitur ta' servizzi tal-ittestjar mill-bogħod. Fl-erba' investigazzjonijiet l-oħra, Emily O'Reilly talbet li l-EPSO jikkuntattja lill-persuni li resqu l-ment sabiex tinstab soluzzjoni xierqa u ġusta adattata għal kull sitwazzjoni. Imma dan mhux kollox. Minbarra li jinvestiga l-menti speċifiċi, l-Ombudsman Ewropew għandu wkoll is-seta li jaħdem mod proattiv fuq kwistjonijiet strateġiċi aktar ġenerali. Huwa jiġbed l-attenzjoni għal aspetti ta' interess pubbliku u jeżamina kwistjonijiet li jikkonċernaw lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-proċess demokratiku ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Ejja nerġgħu nieħdu l-eżempju tagħna dwar l-EPSO. l-Ombudsman ta' dak iż-żmien wet qed dawn il-ħames investigazzjonijiet fl-istess ħima investigazzjoni oħra li fetħet fuq inizjattiva tagħha stess dwar l-użu tal-ittestjar mill-bot mill-Epso. Fis-sejbiet ta' din l-investigazzjoni hija suġġeriet li l-Epso jiżgura li r-rekwiżiti tekniċi ma jiżvantaġġawx il-ċerti kandidati jew telfuhom milli jagħmlu testijiet mill-bot. L-Ombudsman issuġġeriet ukoll li l-Epso jara li waqt it-testijiet il-kandidati kollhom aċċess għal struzzjonijiet dwar kif ikunu jistgħu jsolvu xi problemi tekniċi u dwar kif ikunu jistgħu resqulment. Minbarra dan, issuġġeriet l-Epso iwettaq reviżjoni tal-linji gwida tiegħu dwar it-triq tal-ilmenti. Emilio Rajli suġġeriet ukoll li l-Epso jiżgura li l-kandidati jkunu jistgħu jerġgħu jibdew jagħmlu testijiet fiċ-ċentri fiżiċi jekk l-Epso ma jindirizzax il-kwistjonijiet opportunitajiet indaqs marbuta mal-ittestjar mill-bot. Madankollu, tammin jinnota li l-Ombudsman Ewropew ma jistax jinvestiga l-menti li jikkonċernaw amministrazzjonijiet nazzjonali, reġjonali jew lokali fl-Istati membri, anke meta dawn il-menti jkunu relatati ma' kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea. F'dan il-każ, l-Ombudsman Nazzjonali jew Reġjonali jaf ikunu aktar xierqa. Kull sena, l-Uffiċċju tal-Ombudsman jipproċessa aktar minn 700 ilment minn madwar l-Unjoni Ewropea u jiftaħ aktar minn 350 investigazzjoni. Dan jien il-persuni lin-negozji u lill-organizzazzjonijiet li jintaqgħu ma' problemi bl-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk dan il-korp għandu rwol essenzjali għal funzjonament tajjeb tal-Unjoni Ewropea. Din ix-xandira titwassal lek mill-Parlament Ewropew. Tista' segwi aktar podcast fuq Europa Radio.
3: Voda je preživotně vyhnutná. Udržiava naše ekosystémy, podporuje poľnohospodárstvo a pre ľudí je veľmi dôležitá, keďže nám umožňuje uspokojiť naše najzákladnejšie potreby. Napriek tomu, že voda je pre spoločnosť veľmi dôležitá, je jej znečistenie aj naďalej významným celosvetovým problémom. Priemyselný odpad, poľnohospodárske odtoky či plasty znečisťujú naše vodné útvary, čo vedie k vážnym ekologickým a zdravotným problémom. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti sa budeme venovať téme, ktorá sa týka nás všetkých. Znečistenie vody a opatrenia EÚ na obnovu kvality našich riek, jazier a morí. Existuje množstvo zdrojov znečistenia vody. Priemyselné zariadenia vypúšťajú chemikálie priamo do riek a jazier. Poľnohospodárska činnosť vedie k vyplavovaniu hnojív a pesticídov do vodných tokov. Z mestských oblastí odtekajú zrážkové vody, ktoré zo sebou splachujú naftu, ťažké kovy a iné znečisťujúce látky. A potom sú tu samozrejme plasty, ktoré škodia morským živočíchom a ďalej sa rozkladajú na mikroplasty. Tie sú v našich vodných systémoch všade prítomné. Znečisťujúce látky vo vode narúšajú ekosystémy, poškodzujú voľne žijúcu faunu a sú skutočnou hrozbou pre naše zdravie. Kontaminovaná voda môže spôsobovať choroby, narušiť bezpečnosť potravín a znížiť biologickú diverzitu. Únia zaviedla niekoľko kľúčových politík a iniciatív zameraných na ochranu a zlepšenie kvality vody. Medzi tie najdôležitejšie patrí rámcová smernica o vode. Má docieliť, aby všetky vodné útvary v členských štátoch dosiahli dobrý ekologický a chemický stav. Identifikujú sa v nej znečisťujúce látky, ktoré vyvolávajú najväčšie obavy a predstavujú významné rizika a stanovujú sa v nej príslušné normy na ich reguláciu. Preto musia členské štáty prítomnosť týchto látok vo svojich vodných útvaroch priebežne kontrolovať. Rámcová smernica o vode je od jej prijatia v roku 2000 hlavným právnym predpisom na ochranu európskych vôd. Podporuje spoluprácu medzi susednými krajinami pri riadení ich spoločných riek a iných vodných útvarov. Súčasťou stratégie EÚ na boj proti znečisteniu vody je aj smernica o čistení komunálnych odpadových vôd. Vedeli ste, že komunálne odpadové vody sú jedným z hlavných zdrojov znečistenia vody, ak sa nezbierajú a nečistia v súlade s pravidlami Európskej únie? Mestské odpadové vody obsahujú organické látky, škodlivé chemikálie, znečisťujúce látky z farmaceutického a kozmetického priemyslu a môžu byť dokonca kontaminované baktériami a vírusmi. Cieľom smernice o čistení komunálnych odpadových vôd je chrániť životné prostredie pred škodlivými účinkami komunálnych odpadových vôd a odpadových vôd z priemyselných odvetví. Stanovujú sa v nej požiadavky na zber, čistenie a vypúšťanie komunálnych odpadových vôd a členské štáty musia zabezpečiť, aby tieto normy spĺňali všetky kanalizačné aglomerácie. Európska únia iniciatívy podporuje aj prostredníctvom programov financovania, ako je program LIFE, nástroj únie na financovanie opatrení v oblasti životného prostredia a zmeny klímy. Tieto projekty dokonale dopĺňajú kľúčové stratégie a smernice únie, ako je stratégia biodiverzity do roku 2030, rámcová smernica o vode a právny predpis o obnove prírody. Okrem mnohých ďalších iniciatív financoval program LIFE niekoľko projektov, ktoré zlepšujú čistenie komunálnych odpadových vôd, čím sa znižuje vypúšťanie škodlivých látok do riek a jazier. V neposlednom rade zohrávame úlohu aj my ako jednotlivci. Pár jednoduchých opatrení, ako je zníženie používania plastov, správna likvidácia nebezpečných materiálov a podpora udržateľných postupov, môže pomôcť udržať naše vody čisté. Cieľom kampane Waterwise EU je zvýšiť informovanosť o rastúcom zaťažení európskych vodných systémov, ktoré vedie k nedostatku vody a o potrebe udržateľného hospodárenia s vodou. Narábajme s vodou múdrejšie. Počúvali ste podcast na tému ochrana oceánov. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europal Radio.
0: Lux Filmpreis, der Europäische Publikumsfilmpreis 2025. 2025 geht der Lux Filmpreis, der Europäische Publikumsfilmpreis, an Flow.
4: Die anderen vier Finalisten waren Animal, The Homie, Intercepted und Julie bleibt still.
0: Der Animationsfilm Flow ist ein Abenteuer- und Fantasyfilm des lettischen Regisseurs Gins Silbalodis. Die Welt scheint kurz vor dem Untergang zu stehen. Eine gewaltige Überschwemmung zwingt einen schwarzen Kater, sein Zuhause zu verlassen. Er findet Zuflucht auf einem Boot, zusammen mit anderen Tieren. Eigentlich ist der Kater ein Einzelgänger, doch die Tiere müssen nun zusammenhalten, so verschieden sie auch sein mögen. Das einsame Boot gleitet durch mystische Landschaften und die ungleiche Gemeinschaft muss die Herausforderungen meistern, die in dieser neuen Welt auf sie warten.
4: Flow wurde 2024 bei den Filmfestspielen von Cannes in der Sektion Un certain regard vorgestellt. 2025 gewann er den Oscar und den Golden Globe als bester Animationsfilm.
0: Die fünf Filme waren in ganz Europa auf der Leinwand zu sehen und das Publikum konnte seine Stimme abgeben. Für die endgültige Reihenfolge wurden die Publikumswertung und die Wertung der Mitglieder des Europäischen Parlaments zusammengerechnet, wobei die Wertungen beider Gruppen zu jeweils 50% in die Gesamtwertung einflossen.
4: Der Lux Publikumsfilmpreis lenkt die Aufmerksamkeit auf Filme, die aktuelle gesellschaftliche und politische Themen behandeln. Auf diese Weise soll der Preis dazu beitragen, dass das Bewusstsein der Bevölkerung für soziale, politische und kulturelle Fragen von europäischer Tragweite geschärft wird.
0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
5: Tre città, una sola voce. 6023.
6: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
7: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
6: Chi non ci vorrebbe più?
8: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
6: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
9: Devo dire una cosa. Da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione. Un euro puntata nella prossima stagione.
6: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
10: Fa tanto. Poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare. Non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua Valenza.
6: E chi come al solito non è d'accordo.
11: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
6: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: sola voce. 6023.
1: Április közepén az Európai Parlament közzétette a júniusi európai választások előtti utolsó Euróbarométer felmérés eredményeit. Ezekből elsősorban az tűnik ki, hogy az emberek aggódnak az aktuális geopolitikai helyzet miatt. Az Európa és Én sorozatunk e-podcastjában azt nézzük meg közelebbről, hogy a tavaszi felmérés alapján mit is gondolnak a polgárok az EU jelenéről és jövőjéről. június 6-a és 9-e között lesznek a következő európai parlamenti választások. A felmérés tanúsága szerint a polgárok többsége el is fog menni szavazni, hogy kivegye a részét az Európai Parlament képviselőinek megválasztásából. Az előző, tavaly ősszel végzett felmérés óta nőtt az érdeklődés a választások iránt, és a válaszadók nagyobb arányban voltak tisztában az időponttal is. 10-ből 6 polgár válaszolta azt, hogy érdeklik a közelgő választások, és a válaszadók több mint 70%-a nyilatkozott úgy, hogy valószínűleg elmegy szavazni. Az eredmények arra engednek következtetni, hogy az uniós polgárok nagyon is tisztában vannak azzal, hogy a jelenlegi geopolitikai környezetben mekkora jelentősége van a választásoknak. 10 válaszadóból ugyanis 8 egyetértett azzal, hogy a kialakult helyzetben különösen fontos szavazni. Az Európai Parlament feladatairól szólva a válaszadók mindenek előtt azt szeretnék, ha a parlament a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet, valamint a népegészségügy kérdését tenné az első helyre. Ezeket a gazdaság fellendítése és a munkahelyteremtés, valamint az EU védelme és biztonsága követte a rangsorban. Ami az EU globális szerepének erősítését illeti, a megkérdezett polgárok első helyen a védelmet és a biztonságot említették, másodikként pedig az energiaügyet és az élelmezés biztonságot. 10-ből 4 polgár szerint az elmúlt években erősödött az EU szerepe, míg 35% úgy véli, hogy nem változott. A polgárok közel 3/4 állítja, hogy az uniós intézkedések hatással vannak mindennapi életükre, és 10-ből 7 úgy gondolják, hogy országuk hasznát látja az uniós tagságnak. A jelenlegi jogalkotási ciklus végéhez közeledve a polgárok 81%-ának pozitív vagy semleges képe van az Európai Parlamentről, és az EU-ban az emberek többsége azt szeretné, ha az Európai Parlament fontosabb szerepet töltene be. Az Európai Parlament elnöke Roberta Metsola a felmérés eredményére reagálva kiemelte: ezek a választások döntő fontosságúak lesznek, mert arról döntünk, milyen irányba haladjunk tovább. Véleményüknek hangot adva önök is részt vehetnek Európa jövőjének alakításában. Menjenek el szavazni, ne más döntsön önök helyett. A felmérést a Verian kutatási ügynökség végezte februárban az Európai Parlament megbízásából. Az Európai Unió 27 tagországából több mint 26 ezeren vettek benne részt. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
2: Málo kto dokázal skombinovať brilantnú umeleckú kariéru s politickou tak, ako to dokázala Melina Mercury. Slavná herečka a medzinárodná filmová hviezda sa po štátnom prevrate v Grécku v roku 1967 stala politickou ikonou. Cestovala po svete, odsudzovala diktatúru a obhajovala demokraciu. Po páde režimu sa stala najdlhšie slúžiacou ministerkou kultúry Grécka a zakladajúcou členkou panhelenskej socialistickej strany. Mercury neunavne pracovala na zvyšovaní kultúrneho povedomia v Európe a jej odkaz žije naďalej prostredníctvom iniciatív, ako je program Európske hlavné mesto kultúry a nadácia Meliny Mercuryovej. Počúvate podcast do špeciálnej edície zo série História a fakty. V niekoľkých častiach vám predstavujeme príbehy mužov a žien, ktorí formovali Európu, jej identitu a hodnoty. Reč je o zakladateľoch a zakladateľkách Európy. Amalia Maria Mercury sa narodila v Aténach v roku 1920. Vyštudovala herectvo a rýchlo sa stala poprednou divadelnou herečkou. Jej prelomovou úlohou bola rola v hre Električka zvaná Túžba v roku 1949. A krátko na to získala cenu Marika Kotopuli za najlepší ženský herecký výkon. Jej prvý film Stella, režiséra Michalisa Kakojanisa, získal v roku 1956 v Cannes ocenenie. Tam sa zoznámila s americkým filmárom Julesom Dassinom, ktorý sa stal jej spolupracovníkom a nakoniec aj manželom. V roku 1960 získala cenu za najlepší ženský herecký výkon v Cannes za film Nikdy v nedeľu, ktorý získal 5 nominácií na Oscara. 21. apríla 1967 sa Mercury počas vystúpenia v New Yorku dozvedela, že skupina armádnych dôstojníkov prevzala moc v Grécku a založila grécku juntu, známu aj ako režim plukovníkov. Od tej chvíle využila každú príležitosť na javisku, aby juntu odsúdila a opakovala svoj slogan Demokracia zvíťazí. Počas 7-ročnej vlády režimu viedla kampaň po celom svete a vyzývala na návrat demokracie. Plukovníci jej odobrali grécke občianstvo, čo jej odhodlanie len posilnilo. Raz v noci mi o 4. ráno zavolali z denníka Daily Mail a povedali: zobrali vám občianstvo. Bola som prvá, komu ho odobrali. V polospánku a lámanou angličtinou som odpovedala: narodila som sa ako Grékyňa. On sa narodil ako fašista a zomrie ako fašista. Ja som sa narodila ako Grékyňa a zomriem ako Grékyňa. Napriek vyhrážkam a dokonca aj pokusu o atentát jej odhodlanie neutíchlo. Vo svojich prejavoch, koncertoch a rozhovoroch vytrvalo protestovala, až kým v roku 1974 nebola obnovená demokracia. Po návrate do Grécka Mercury pomohla založiť panhelénsku socialistickú stranu, PASOK, a v roku 1977 ju zvolili do parlamentu. Keď strana PASOK vyhrala voľby v roku 1981, Mercury sa stala ministerkou kultúry. Bola prvou ženou v tejto funkcii a najdlhšie pôsobiacou ministerkou kultúry v histórii Grécka. Ako ministerka zásadne zmenila kultúrny život. Sprístupnila múzea občanom, podporovala vzdelávanie prostredníctvom kultúrneho dedičstva a iniciovala veľké projekty, ako napríklad Múzeum byzantskej kultúry v Solúne. Začala tiež svoju slávnu kampaň za návrat partenonských mramorov.
3: Does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
2: Akú hodnotu má Shakespeare pre Anglicko? Alebo katedrála svätého Pavla? Akú hodnotu má Taj Mahal pre Indiu? Čo znamenajú fresky v Sixtinskej kaplnke pre Taliansko? Partenonské mramory sú našou pýchou, našou identitou. Sú dnešným mostom ku gréckej dokonalosti. Sú to umelecké diela, ktoré reprezentujú naše predstavy o demokracii a slobode. Jej najtrvácnejším úspechom na európskej úrovni bolo založenie iniciatívy Európske hlavné mesto kultúry. Prvým takýmto mestom kultúry sa v roku 1985 stali Atény. Nebolo to náhodou. Mercury totiž presvedčila európskych ministrov kultúry, aby z kultúry urobili pilier identity EÚ. Podporovala tiež kultúrne väzby s východnou Európou, a to ešte pred pádom železnej opony. Na začiatku 90. rokov opäť spojila herectvo s politikou. Keď sa PASOK v roku 1993 vrátil k moci, opäť sa chopila funkcie ministerky kultúry a zamerala sa na prepojenie kultúry so vzdelávaním. Melina Mercury zomrela v roku 1994 v New Yorku. Jej pohreb, ktorý sa konal so všetkými poctami bežne určenými premiérom, svedčil o tom, ako veľmi si ju grécky národ vážil. Vďaka nadácii Meliny Mercuryovej, ktorá propaguje grécku kultúru po celom svete, žije jej odkaz až dodnes. Od roku 2007 nadácia každoročne udeľuje divadelnú cenu Meliny Mercuryovej jednej mladej herečke. Víťazka si odnáša Melininu charakteristickú brošňu, ktorá rok čo rok putuje od jednej víťazke k druhej. A Melina teda symbolicky divadelné dosky nikdy neopustila. Pre Melinu Mercury nešlo nikdy o tituly alebo ocenenia. Robila to z lásky. Z lásky ku Grécku a z lásky, ktorú dostávala späť. Jej posolstvo a vízia dodnes inšpirujú celé generácie. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
4: Det europæiske råd, rådet for den europæiske union og Europarådet. Hvad for noget? Det er forvirrende, ikke? De tre råd har næsten samme navn. Så hvad er forskellen på dem, og hvordan kan vi skelne dem fra hinanden? Lad os se nærmere på hvert af dem. Vi begynder med det europæiske råd. Det består af stats- og regeringslederne fra EU's 27 medlemslande, herunder Tysklands forbundskansler, Frankrigs præsident og Danmarks statsminister. Det europæiske råd har sin egen formand, som vælges for 2,5 år og kun kan genvælges én gang. Siden 2024 har formanden været António Costa, der er tidligere premierminister i Portugal. Endelig er Europakommissionens formand også medlem af det europæiske råd. Rådet mødes mindst 4 gange om året for at fastlægge de overordnede retningslinjer og prioriteter for EU. Det hverken forhandler eller vedtager EU-lovgivning, men det udpeger, hvad der giver anledning til bekymring for EU og skitserer, hvad der bør gøres i den forbindelse. Det europæiske råd håndterer også uventede begivenheder og kriser. Nylige eksempler omfatter krigen i Ukraine, covid-19-pandemien, Brexit og finanskrisen. Derudover udnævner det europæiske råd kandidater til en række vigtige EU-stillinger, f.eks. formanden for den europæiske centralbank, unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og formanden for Europakommissionen. Som om det ikke er nok, at navnene ligner hinanden til forveksling, så holder det europæiske råd også til i den samme bygning som rådet for den europæiske union, nemlig Europabygningen i Bruxelles. Men de laver til gengæld ikke det samme. For mens det europæiske råd beskæftiger sig med EU's overordnede ramme, beskæftiger rådet for den europæiske union sig med det daglige detaljerede lovgivningsarbejde. Rådet for den europæiske union kaldes også EU-rådet eller EU's ministerråd. Det består nemlig af ministrene fra hvert EU-land. Det vil sige, at ministrene for forskellige politikområder mødes i rådet for den europæiske union for at lave EU-lovgivning. For eksempel mødes økonomi- og finansministrene for at drøfte finansielle anliggender, mens justitsministrene beskæftiger sig med retlige spørgsmål. Møderne ledes af ministeren i det medlemsland, der har det roterende formandskab for rådet på det pågældende tidspunkt. Hvert halve år overtager et andet medlemsland formandskabet. Kunne du tænke dig at vide mere om det roterende EU-formandskab, handler en af de andre episoder i denne podcastserie om netop det. Rådet for den Europæiske Union arbejder tæt sammen med Europaparlamentet, som det forhandler og vedtager love sammen med. De vedtager også EU-budgettet sammen. Så hvad kan man gøre for at huske, hvad der er rådet for den Europæiske Union og hvad der er det europæiske råd? En huskeregel er, at navnet Rådet for den Europæiske Union indeholder en af sine forkortelser, nemlig rådet. Og det har flere andre forkortede navne herunder ministerrådet, som afslører, hvem der sidder i det. Og ministrene drøfter konkret lovgivning. Det europæiske råd samler derimod landenes stats- og regeringsledere, og når vi er oppe på så højt plan, er det de større linjer, der drøftes. Lad os nu se nærmere på Europarådet. Dette råd er en særskilt organisation og ikke en EU-institution. Europarådet har 46 medlemslande, hvilket er betydeligt flere end EU har. Alle de 27 EU-lande er blandt medlemmerne af Europarådet. Blandt dets ikke-EU-medlemmer er det Forenede Kongerige, Tyrkiet, Norge og Schweiz. Europarådet blev grundlagt i 1949 og er den ældste mellemstatslige organisation i Europa. Det har hovedsæde i Strasbourg i Frankrig, hvor Europaparlamentet også har sit officielle hjemsted. Faktisk plejede parlamentets plenarmøder at foregå i Europarådets hovedbygning, Palais de l'Europe. Det er fransk og betyder Europapalæet. Senere flyttede parlamentet til sine egne bygninger, som dog er forbundet med Palais de l'Europe med en gangbro. Europarådet er en organisation, der beskytter menneskerettighederne, demokratiet og retsstaten. Den har sin egen domstol, nemlig den europæiske menneskerettighedsdomstol. Her kan man indgive en klage over en stat, hvis man føler, at ens rettigheder og friheder er blevet krænket. Det er dog først muligt, efter at man har indbragt sin sag for den højeste domstol i den pågældende stat. Som moderinstitut for den europæiske menneskerettighedsdomstol arbejder Europarådet for at forebygge krænkelser af menneskerettighederne. Det gør den ved at udarbejde konventioner, som er internationale juridisk bindende traktater. Europarådets første konvention var den europæiske menneskerettighedskonvention, som er hjørnestenen i dens aktiviteter. Konventionen er blevet undertegnet af alle Europarådets medlemmer og beskriver de rettigheder og friheder, der skal beskyttes. Europarådet overvåger situationen i sine medlemslande og kommer med anbefalinger til, hvad man skal gøre ved mangler på forskellige områder. Det kunne for eksempel være vold, korruption, racisme, menneskehandel, terrorisme, ytringsfrihed og frie valg. Så hvordan kan vi skelne Europarådet fra de to andre råd? Europarådet er det eneste af de tre råd, hvis navn indeholder kontinentets navn Europa. Og dermed afslører det faktisk også, at det er det eneste af de tre råd, der ikke kun vedrører EU-landene, men lande fra hele kontinentet. Selvom Europarådet er en separat organisation, har den de samme grundlæggende værdier som EU. Både EU og Europarådet bekymrer sig om europæernes velbefindende, og de er tæt knyttet historisk. Europarådet har ikke kun delt lokaler med EU, det har også den samme hymne og det samme flag som symboler på enhed. Og så deler Europarådet og EU målet om fred og lighed i og uden for Europa. Det er nok også disse ligheder, der gør det svært at kende forskel. Men forskellen på de tre råd kan opsummeres sådan her. Det Europæiske Råd udstikker kursen for EU, Rådet for den Europæiske Union lovgiver, og Europarådet beskytter menneskerettighederne og demokratiet. Og kun to af dem er en del af EU, Det Europæiske Råd og Rådet for den Europæiske Union. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio.
5: L'acqua è vita, fondamento degli ecosistemi e dell'agricoltura, soddisfa i nostri bisogni più elementari. Ma nonostante l'importanza di questa risorsa per la società, l'inquinamento idrico rimane una sfida in tutto il mondo. Rifiuti industriali, scariche agricoli e inquinamento da plastica degradano i nostri corpi idrici causando gravi problemi ecologici e sanitari.
6: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio affrontiamo un argomento che ci riguarda tutti, l'inquinamento delle acque e l'azione dell'Unione Europea per risanare i nostri fiumi, laghi e mari.
5: Le cause dell'inquinamento idrico sono varie. Gli impianti industriali scaricano sostanze chimiche direttamente nei fiumi e nei laghi. Le attività agricole fanno uso di fertilizzanti e pesticidi che si riversano nei corsi d'acqua. Le acque piovane provenienti dalle aree urbane contengono petrolio, metalli pesanti e altre sostanze simili. E poi c'è la plastica, che ha un effetto dannoso sulla vita marina e si scompone in microplastiche che si diffondono ovunque nei nostri sistemi idrici. Gli inquinanti presenti nell'acqua alterano gli ecosistemi, danneggiano la fauna selvatica e comportano gravi rischi per la nostra salute. L'acqua contaminata può causare malattie, compromettere la sicurezza alimentare e ridurre la biodiversità.
6: L'Unione Europea ha messo in atto diverse politiche e iniziative per proteggere e migliorare la qualità dell'acqua. Una delle più importanti è la Direttiva Quadro sulle acque. Il suo obiettivo è di riportare tutti i corpi idrici dei paesi dell'Unione a uno stato ecologico e chimico soddisfacente. Per farlo, individua gli inquinanti più pericolosi e stabilisce le norme per regolamentarli. I paesi dell'Unione devono quindi monitorare e controllare la presenza di queste sostanze nei loro corpi idrici. Dalla sua adozione nel 2000, questa direttiva è la normativa più importante per la tutela delle acque in Europa. Tra l'altro, incoraggia la cooperazione tra paesi vicini per la gestione dei fiumi e degli altri corpi idrici che condividono.
5: Un'altra componente dell'azione dell'Unione Europea per combattere l'inquinamento idrico è la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane. Se non vengono raccolte e trattate secondo le regole, queste acque diventano una delle principali fonti di inquinamento. Contengono materiale organico, sostanze chimiche nocive, inquinanti provenienti dal settore farmaceutico e cosmetico e possono essere contaminate anche da virus e batteri. La direttiva ha lo scopo di proteggere l'ambiente dagli effetti nocivi delle acque reflue urbane e industriali. Stabilisce i requisiti per la raccolta, il trattamento e lo scarico di queste acque e obbliga i paesi dell'Unione a garantire che tutti gli agglomerati urbani li rispettino.
6: L'Unione Europea sostiene le iniziative in questo campo anche attraverso programmi di finanziamento come LIFE, lo strumento per l'azione ambientale e climatica. I progetti finanziati si allineano pienamente alle varie strategie e direttive europee, come la strategia sulla biodiversità per il 2030, la direttiva quadro sulle acque e la legge sul ripristino della natura. Tra le tante iniziative, il programma LIFE finanzia anche diversi progetti per migliorare il trattamento delle acque reflue urbane, riducendo lo scarico di sostanze nocive nei fiumi e nei laghi.
5: Infine, ma non meno importante, anche noi, singoli cittadini, abbiamo un ruolo da svolgere. Gesti semplici come ridurre l'uso della plastica, smaltire correttamente i materiali pericolosi e adottare pratiche sostenibili possono aiutare a mantenere pulite le nostre acque. Con la campagna #WaterwiseEU, l'Unione intende sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo alla crescente pressione sui sistemi idrici europei, che porta alla scarsità d'acqua e alla necessità di una gestione sostenibile delle risorse idriche. Facciamo tesoro dei consigli offerti dalla campagna e impariamo a usare l'acqua con saggezza.
6: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
7: Krepitev evropskega povezovanja, spodbujanje ljudi k udeležbi na volitvah in reševanje lokalnih izzivov so nekatere od prednostnih nalog evropske politike. O njih veliko slišimo. A v resničnem življenju se lahko te teme zdijo oddaljene in neoprijemljive, zlasti za mlade. Evropska komisija se želi približati mladim, zato je nekdanjo Evropsko prostovoljsko službo preoblikovala v obsežnejši sistem, v Evropsko solidarnostno enoto. Gre za program namenjen vključevanju mladih v oblikovanje prihodnosti v Evrope. Njegovi glavni trije cilji so vključevanje, povezovanje in opolnomočenje mladih. Nekdanja poslanka Evropskega parlamenta Mihaela Šojdrova je pojasnila, kako ta pobuda mladim pomaga, da postanejo aktivni državljani.
8: The main objective of this program...
7: Glavni cilj programa je spodbuditi vključevanje mladih in organizacij v solidarnostne dejavnosti, zlasti prostovoljstvo. Udeleženci imajo priložnost, da pridobijo izkušnje v prostovoljstvu in postanejo aktivni državljani. To pa še ni vse. Evropska solidarnostna enota zdaj vključuje povsem novo področje – humanitarno pomoč. To pomeni, da ste lahko prostovoljci tako v Evropski uniji kot drugje po svetu in sicer kot del vse širše svetovne mreže. Po mnenju nekdanjega evropskega komisarja za mlade, kulturo in šport Tiborja Novročiča je to velik korak naprej.
9: At a time of rising discord and widening cultural gaps between countries,
7: v času vse večjih nesoglasij in kulturnih razlik med državami ter celo skupnostmi je to pomembneje kot kdajkoli prej. V tem obdobju želimo utrditi in nadgraditi, kar že imamo. Pomembna novost pa je možnost prostovoljstva v okviru operacij humanitarne pomoči. To bi lahko bil začetek svetovne prostovoljske skupnosti. Kaj pa to pomeni za vas? Če ste stari od 18 do 30 let, se lahko prijavite in sodelujete v projektih v več kot 60 državah in območjih. Projekti so razvrščeni glede na državo, temo in datum začetka. Vse informacije najdete na Evropskem mladinskem portalu. Če ne veste, kje bi začeli, je na voljo celo kviz, ki vam bo pomagal ugotoviti, katere dejavnosti bi bile za vas najprimernejše. Prijavite se lahko na tri glavne vrste projektov: prostovoljne dejavnosti, solidarnostne projekte in prostovoljstvo na področju humanitarne pomoči. Na novo področje projektov za humanitarno pomoč se lahko prijavijo prostovoljci stari do 35 let. Za vse projekte so objavljene tudi informacije o začetku in trajanju projekta ter roku za prijavo. Našli boste tudi pogoje za prijavo ter podatke o zahtevanih veščinah in naravi dela. Prijavi morate običajno predložiti življenjepis, v katerem lahko poleg izkušenj navedete tudi hobije in skupinske dejavnosti, in motivacijsko pismo, v katerem pojasnjujete, zakaj želite sodelovati pri projektu. Koordinatorka projektov Evropske solidarnostne enote Elena Degan je v pomenu neformalnega učenja dejala:
10: importante concentrarsi soprattutto sulla lettera motivazionale per...
7: Še zlasti pomembno je motivacijsko pismo. Gre za prostovoljstvo, zato ne potrebujete veliko delovnih izkušenj. Kar šteje je vaša motivacija za sodelovanje pri dejavnostih na evropski ravni. Hobiji, izkušnje v skupinskih dejavnostih in osebni interesi so pogosto pomembnejši od preteklih delovnih izkušenj.
10: O i propri personali interessi piuttosto che il lavoro precedente.
7: Če boste po oddaji prijave v ožjem izboru, bo organizacija stopila v stik z vami. Naslednji korak je razgovor, v katerem boste izvedeli vse podrobnosti o projektu, kot so delovni pogoji, dokumentacija, povračilo potnih stroškov, vizumi in nastanitev. Ko se dogovorite o vseh podrobnostih in podate soglasje, se vaše sodelovanje uradno začne. Pri tem vas podpira tako imenovana varnostna mreža za prostovoljce. Sestavljajo jo organizacije in posamezniki, ki prostovoljce podpirajo v celotnem procesu. Podporna mreža vključuje matično organizacijo v domači državi, ki vam pomaga pri pripravah, organizira usposabljanje in potrdi projekt. Gostiteljsko organizacijo, ki vas bo sprejela ter poskrbela za nastanitev, hrano, žepnino in povračilo potnih stroškov. Lokalnega mentorja, ki vam bo pomagal pri vključevanju v novo kulturo in spoprijemanju z izzivi. In nacionalno agencijo, ki nadzira izvajanje projektov ter skrbi za izpolnjevanje standardov Evropske solidarnostne enote. Kot vidite, ne boste sami. Prostovoljci običajno delajo od 30 do 38 ur na teden. Evropska solidarnostna enota pa ni namenjena zgolj delu, temveč gre za pravo življenjsko izkušnjo. Sodelovanje v projektu Evropske solidarnostne enote pomeni, da ste popolnoma vpeti v življenje in kulturo države gostiteljice. Seznanite se z lokalnimi in evropskimi vrednotami. Kaj pa, če potrebujete pomoč pri učenju jezika države gostiteljice? Brez skrbi, dobili boste dostop do spletne jezikovne podpore in brezplačnih tečajev v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Da bi se lažje prilagodili novemu okolju in od te izkušnje odnesli kar največ, program vključuje tudi usmerjanje in podporo v dveh ključnih trenutkih. Ob prihodu vam bo na voljo začetno usposabljanje, sredi projekta pa boste podali vmesno oceno. Na začetnem usposabljanju boste spoznali druge prostovoljce, zgradili podporno mrežo in pridobili nasvete za lažjo prilagoditev novemu življenju. Umestna ocena pa je priložnost, da razmislite o svojem delu, delite svoje izkušnje in načrtujete naslednje korake. To vam bo pomagalo pri osebnem razvoju in pri delu. Za nekatere prostovoljce pa je čas, ki ga preživijo v Evropski solidarnostni enoti, šele začetek. Eden od njih je Adrian Kobo, ki pravi, da ga je ta izkušnja privedla do prakse v Evropskem parlamentu.
11: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
7: Vsak ima svoj razlog, da postane prostovoljec. Ne glede na to, ali gre za prijavo na prihodnji prostovoljski projekt, pridobitev štipendije za doktorski študij ali za leto premora, da si izbistrite misli, vam Evropska solidarnostna enota omogoča, da se v času projekta počutite izpolnjene. Zlasti pa je pomembno, da boste ne glede na pot, ki jo želite obrati po projektu, spoznali ljudi ter pridobili informacije in stike, ki jih boste potrebovali v prihodnosti. Menim, da je to priložnost za odkrivanje novih okolij in krajev, navezovanje stikov, pridobivanje novih pogledov in razširitev obzorja, kar se mi zdi najpomembneje.
11: Tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
7: Evropska solidarnostna enota je več kot le postavka v življenjepisu. Za Carmen Sanz, ki je bila prostovoljka na Hrvaškem, je izkušnja pomenila osebnostno rast.
12: Sobre todo ha sido un viaje muy introspectivo, no?
7: To je bilo zame zlasti globoko notranje potovanje. Raziskala sem svoje poklicno področje, hkrati pa ugotovila, da nekatere stvari resnično rada počnem. Zelo sem se na primer bala govorjenja v javnosti, zdaj pa v tem uživam. Strah pred javnim nastopanjem sem popolnoma premagala. Če sem bila zmožna hrvaške najstnike učiti špansko, potem me v življenju ne more ustaviti prav nič. Osebnostno sem močno zrasla in postala veliko bolj samozavestna. Resnično verjamem, da je nujno treba stopiti iz območja udobja in se preizkusiti v tujini. Evropska solidarnostna enota je več kot le projekt ali politika. Gre za vašo zgodbo, vaš razvoj in vaše mesto v Evropi.

0: begravning med samma hedersbetygelse som ges för premiärministrar. Ett bevis för det grekiska folkets djupa tillgivenhet mot henne. Idag lever hennes idéer vidare i Melina Mercouri-stiftelsen som främjar grekisk kultur över hela världen. Sedan 2007 har stiftelsen varje år delat ut Melina Mercouris teaterpris till en ung skådespelerska. Med priset följer även Melina-broschen som gått från en vinnare till en annan och håller hennes anda vid liv på scenen. För Melina Mercouri handlade det aldrig om titlar eller utmärkelse. Det handlade om kärlek. Hennes kärlek till Grekland och den kärlek hon fick tillbaka. Hennes röst och vision har aldrig upphört att inspirera. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.
1: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αποτελείται μόνο από τους εκλεγμένους βουλευτές του. Πίσω από αυτό το κολοσσίο θεσμικό όργανο βρίσκονται στην πραγματικότητα χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι εργάζονται καθημερινά για να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργική, διαφανής και πιο κοντά στους πολίτες της. Η διαχείριση ενός τόσο μεγάλου ανθρώπινου δυναμικού είναι χωρίς αμφιβολία ένα δύσκολο έργο. Γι' αυτόν τον λόγο, το Κοινοβούλιο διαθέτει διοικητικά όργανα όπως τον Προεδρείο. Το Προεδρείο και η Διάσκεψη των Προέδρων αποτελούν τα δύο διοικητικά όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 14 αντιπροέδρους και 5 κοσμήτορες. Εκλέγεται στο ξεκίνημα και στα μέσα της κάθε κοινοβουλευτικής περίοδου από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου για περίοδο 2,5 ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί. Σε περίπτωση ισοψηφίας της συνεδριάσης του, ο Πρόεδρος δίνει την αποφασιστική ψήφο. Οι κοσμήτορες συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Προεδρείου, αλλά έχουν συμβουλευτικό ρόλο. Αυτό σημαίνει ότι βοηθούν το Προεδρείο στις εργασίες του εκφράζοντας την άποψή τους, αλλά δεν μπορούν να συμμετέχουν στις ψηφοφορίες. Το Προεδρείο είναι αρμόδιο για τα διοικητικά και οικονομικά θέματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μεριμνά δηλαδή για την εύρυθμη λειτουργία του και την καλή εσωτερική του οργάνωση. Πιο συγκεκριμένα, καταρτίζει τον προϋπολογισμό και λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση, το προσωπικό και την οργάνωση του Κοινοβουλίου. Για παράδειγμα, διαχειρίζεται τα διάφορα κτίρια, ορίζεται επιδόματα των υπαλλήλων και συντάσσει κατευθυντήριες γραμμές, ιδίως όσον αφορά την τηλεργασία. Χειρίζεται επίσης αιτήματα σχετικά με τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων και μπορεί να εγκρίνει συνεδριάσεις επιτροπών ή αντιπροσωπιών σε μέρη εκτός των συνήθων τόπων εργασίας. Καταρτίζει ακόμη τις προβλέψεις δαπανών και εσόδων του Κοινοβουλίου. Επιπλέον, αποφασίζει πόσα χρήματα θα διατίθενται στα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Προεδρείο όμως έχει και άλλες αρμοδιότητες. Αποφασίζει, για παράδειγμα, για τη σύνθεση και την οργάνωση της Γραμματείας του Κοινοβουλίου και διορίζει τον επικεφαλής της, τον Γενικό Γραμματέα. Τέλος, το Προεδρείο διορίζει επίσης τα ανώτερα στελέχη. Για να φέρει πέρα όλα τα καθήκοντά του, το Προεδρείο συνεδριάζει κατά κανόνα δύο φορές το μήνα. Τα πρακτικά του Προεδρείου μεταφράζονται στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτυπώνονται και διανέμονται σε όλους τους βουλευτές. Οι βουλευτές μπορούν κατόπιν να καταθέτουν ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του Προεδρείου. Το επεισόδιο αυτό ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
2: Τρε città, una sola voce. 6023.
3: Sono le 10.
4: Più o meno.
5: ¿Quién es usted?
6: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
5: ¿Y qué radio escucha usted?
6: Yo escucho Radio 6023.
7: Radio 6023. Tres ciudades, una sola voz.
8: Radio 6023. Stay rock.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Leida, Lega Italiana Difesa Animali Ambiente, sezione di Vercelli.
11: E che cosa fate?
10: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche del futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
3: Cosa fate qua oggi?
10: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
3: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
10: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce. 6023.
4: Chatten, spielen, einkaufen, arbeiten, lernen. Wie die meisten in Europa gehen wahrscheinlich auch Sie dafür täglich ins Internet. Aber Vorsicht! Das Internet bietet nicht nur unbegrenzte Möglichkeiten. Es hat auch eine dunkle Seite. Internetkriminalität kennt keine Grenzen und Cyberangriffe können verschiedenste Formen annehmen. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um Cyberangriffe und die Sicherheit im Internet. Die Internetkriminalität ist weltweit auf dem Vormarsch. Cyberangriffe bringen Verbrechern immer mehr Geld ein. Sie werden ausgeklügelter und nehmen ein immer größeres Ausmaß an. Nach einer Umfrage von Eurostat aus dem Jahr 2020 rückt die Internetkriminalität zunehmend ins allgemeine Bewusstsein. Sicheres Surfen ist für viele in Europa keine Selbstverständlichkeit mehr. Nur knapp 60% der Befragten gaben an, sich gegen Internetkriminalität gewappnet zu fühlen. Im Vergleich, 2017 waren es noch gut 70%. Die Internetnutzer fürchten sich vor Datenmissbrauch, Betrug, Identitätsdiebstahl und sogenannten Ransomware-Angriffen. Dabei wird der Zugriff auf die Daten von Nutzern blockiert und erst dann wieder freigegeben, wenn sie dafür zahlen. Kriminelle im Internet nutzen verschiedene Techniken, um an Kreditkartendaten zu kommen und heimlich Bankgeschäfte oder Einkäufe zu tätigen. Eine davon ist das Phishing. Die meisten von uns kennen diese betrügerischen E-Mails oder Kurzmitteilungen. Manche Betrüger rufen ihre Opfer auch an und fragen sie gezielt nach persönlichen Daten. Ransomware und Hackerangriffe auf E-Mail-Adressen oder Konten bei sozialen Medien sind heutzutage eine ständige Gefahr. Kein Wunder, dass deshalb viele vor der Nutzung von Online-Diensten zurückschrecken. Wer Angst vor Cyberangriffen hat, kauft nicht gern online ein. Gefährdet sind aber nicht nur Menschen wie du und ich. Auch Unternehmen und sogar ganze Staaten wurden schon Opfer von Internetkriminalität. Zum Beispiel Estland. Im April 2007 war es Ziel eines Cyberangriffs mit katastrophalen Folgen. Online-Dienste von Banken, aber auch zahlreiche Medien und Behörden waren wochenlang lahmgelegt. Das war der erste bekannte Angriff auf ein Land, doch leider bei weitem nicht der letzte. Das war der erste bekannte Angriff auf ein Land, doch leider bei weitem nicht der letzte. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den WannaCry-Angriff vom Mai 2017. Von diesem beispiellosen Ransomware-Angriff waren ganze 300.000 Systeme in mehr als 150 Ländern betroffen. Und was tut die Europäische Union gegen Cyberangriffe? Die EU nimmt diese Bedrohung sehr ernst. Sie wirkt aktiv auf die Online-Sicherheit in Europa hin. Die ersten EU-weiten Vorschriften für Cybersicherheit wurden 2013 verabschiedet. Seit 2017 sind weitere Gesetzesvorstöße gefolgt und ein Ende ist nicht absehbar. Europa fit für das digitale Zeitalter zu machen, ist außerdem eine der 6 Prioritäten, die Kommissionspräsidentin von der Leyen im Arbeitsprogramm der neuen Kommission festlegte. In den politischen Leitlinien für die Kommission gab sie folgendes Ziel vor. Ich will, dass Europa noch mehr erreicht, indem es die Chancen des digitalen Zeitalters innerhalb sicherer und ethischer Grenzen nutzt. Im Jahr 2020 präsentierte die Kommission schließlich eine neue EU-Strategie für die Cybersicherheit. Damit will sie das weltweite offene Internet schützen und mit besseren Werkzeugen und Ressourcen für mehr Sicherheit und den Schutz der europäischen Werte sorgen. Kurz gesagt, bringt die neue Strategie die Regeln für Netz- und Informationssicherheit auf den neuesten Stand. Sie setzt auf Vorbeugung gegen Cyberangriffe und macht es den EU-Mitgliedstaaten und ihren internationalen Partnern leichter, Cyberangriffe gemeinsam abzuwehren. Dafür steckt die EU künftig viel Geld in Forschung, Innovation und konkrete Maßnahmen in diesem Bereich. Thierry Breton ist in der Kommission für den Binnenmarkt zuständig. Bei der Vorstellung der Cybersicherheitsstrategie sagte er, worum es hier geht. Investitionen in die Cybersicherheit bedeuten Investitionen in die gesunde Zukunft unserer Online-Umgebungen und in unsere strategische Autonomie. Wir leben in einer Welt, in der es immer wichtiger wird, dass wir uns um unsere Sicherheit kümmern. Vor allem um die Computer- und Netzsicherheit. Wenn wir morgens aus dem Haus gehen, lassen wir Fenster und Türen auch nicht offen stehen. Doch genau das tun die meisten von uns mit ihren elektronischen Geräten. Sie liefern sie Cyberangriffen oder Datendiebstahl schutzlos aus. Denken Sie daran. Ihre persönlichen Daten sind wichtig. Und Sie selbst können am besten darauf aufpassen. So helfen Sie auch der EU, im Internet großräumig für Sicherheit zu sorgen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Europäischen Parlaments, EP Think Tank.
11: Rund a dúis orpach Charlemagne den Oige ar hionscadal a bhí an áreachtáil a dína óga, a hacíon leis an déanlahas in San Áurop, agus a churin an cór agus an tiscint chun cín in San Áurop agus gehidrin áisiúnta. Lagan an dúis béim ar an oberlé húil a bhíon ar bonnet dína óga, chun an éinúlacht chuit an orpach an átú. Bonnie ag an dúis sa bhlíon gavíl sa hocht. Is í Parlament na Hórpa a gófort leis an vandúracht am húisid an áisiúnta Charlemagne in Aachen a dá gianas ar an dúis. Gach blian rauni an cuistí raunuchain náisiúnta agus orpacha tionstal a wain as gach balstát. Tug tu cuirad as na buitóri náisiúnta, frastal ar an charmnas bronta in Aachen, áit a vógrítar na trí hionscadal is fear. Ar an daralá deagd vi bealtna fehe fehe trí, brunag an chéad dúis ar an app AILEM as an melg. Is í seo an chéad app tang a riamh atá díirithe ar dhéadnaithe agus iarrthóirí tearmann. Buid an app úsáid as tangacha chun míthiscintí cultúrtha agus bearnaí eolais idir dhéadnaithe agus a dír óstach a bhí nó. Ina theanta san, chuireann sí nathanna úsáidecha, scéalta agus cluichí don eolam tanga ar fáil, chomh meile slite chun ceangal a dhéanamh le húsáideoirí eile. Tá sé mar aim leis an dionscadal daoine ó chúlraí éagsúile agus daoine le taithí agus stádas sóisialta difúile a thuait le chéile. Tháinig an smaoineamh chun cín ar dús i bheitthe féh féin agus an bun mheon atá leis ná app a chruthaigh díadnaithe do díadnaithe. Déanadh an dara dúis a roinnt idir dhá hionscadal, Mobile Climate Museum as an Litháin agus The European Correspondent as an Ísiltír. I mí bealtaine féh féh dó chuir an grúpa Active Youth as an Litháin an Mobile Climate Museum ar bun. Tá sé mar aim leis daoine a spreaga chun a saola chaamh ar shlí nach nenn an dochar den chóhéal. Is é atá sa bhúsaim ná ceire chimadán mhuirí thug luiste ina bléitar le ceire héama. An tathú ar áide, an comhaontú glas don Eorp, feirmeoireacht den bhuanaithe agus bíomh fhaláin, agus lead na praiticiúla chun a dáilte sa laghdú. Is féidir an taispeánta sa chur le chéile arís i dtíortha eile. Brunag an dara háit eile ar The European Correspondent, a bunaí agin san Ísiltír i bheitthe féh dó. Tugad an tionstal sa os cion céad dahad irisóir óg as gach cairn den Eorp le chéile, agus é mar aim leis irisóireacht atá díirithe ar an Eorp a chruthú. Tá fuarann córeagraithe a bhí na scríd a thiamh gréasáin agus nuachtlaitar páirteach sa tionstal. Clúdaíonn siad scéalta ón Eorp ar fad, de phobal leathan saoránach a chur an sim is scéalta ó níos fuide i gcéan ná deirinach a náisiúnta. Is í Parlament na Háirpa a chur an craolasá i do láthair. Tá tuile eolais ar fáil ar thaobh gréasáin na Parlamente.
12: 1. máj 2004 bol pre 10 krajín v srdci Európy zlomovým bodom v ich dejinách. Cyprus, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko vstúpili do rodiny krajín Európskej únie. Bol to moment osláv, jednoty a neobmedzených príležitostí. Pozrime sa na túto mimoriadne významnú udalosť bližšie. Európska únia sa počas svojej histórie rozširovala o nové členské štáty hneď niekoľkokrát. V roku 2004 však išlo o najväčšie rozšírenie, keď privítala 10 nových krajín. Cyprus, Českú republiku, Estónsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovensko a Slovinsko. Po tomto rozšírení tak únia pozostávala z 25 členských štátov. Podľa vtedajšej vízie sa však v ďalšej budúcnosti mala rozrásť až na 30 členov. Prečo je toto rozšírenie také významné? Predovšetkým išlo o najväčšie jednorazové rozšírenie Európskej únie. Jej členskými štátmi sa vtedy stali 3 bývalé sovietske republiky, Estónsko, Litva a Lotyšsko, 4 bývalé satelitné štáty Sovietskeho zväzu, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko, jedna z bývalých republik Juhoslávie, Slovinsko a napokon 2 stredomorské ostrovy, Cyprus a Malta. Všetky tieto krajiny sa vydali na cestu smerom k väčšej spolupráci, prosperite a solidarite. Toto rozšírenie znamenalo oveľa viac než len zvýšenie počtu krajín Európskej únie. Signalizovalo aj posun na geopolitickej mape s dosahom na budúcnosť Európy po ďalšie generácie. Rozšírenie posunulo hranice Európskej únie ďalej na východ a posilnilo jej úlohu stabilizačnej sily v Európe. Prečo sa tieto krajiny chceli stať členmi Európskej únie? Pre mnohé z nich to bola šanca prijať prísľub demokracie, slobody a príležitostí, ktoré únia symbolizovala. Rozšírenie nasledovalo po páde komunistických režimov v strednej a východnej Európe a umožňovalo týmto krajinám prechod k demokracii a trhovej ekonomike. Toto historické rozšírenie z 15 na 25 členských štátov bolo vyvrcholením dlhého prístupového procesu vedúceho k znovu zjednoteniu Európy, ktorú pol storočie rozdeľovala železná opona a studená vojna. Rozšírenie v roku 2004 malo výrazné dôsledky aj pre jazyky v Európskej únii, alebo inými slovami, znamenalo dovtedy nevídanú výzvu. Počet úradných jazykov únie narastol z 11 na 20. Novými 9 jazykmi tak boli čeština, estónčina, litovčina, lotyština, maďarčina, malčina, polština, slovenčina a slovinčina. V rámci prekladateľskej služby Európskeho parlamentu tak vzniklo 9 nových prekladateľských oddelení s cieľom priblížiť činnosť parlamentu v nových jazykoch. V priebehu niekoľkých rokov pred rozšírením, počas ktorých prebiehali rokovania o členstve, sa jazykový personál začal pripravovať na príchod nových jazykov prostredníctvom rozsiahlých jazykových študijných programov. Kaleidoskop jazykov Európskej únie sa stal dôkazom jej záväzku k inkluzívnosti a rozmanitosti. Každý jazyk je nielen prostriedkom komunikácie, ale aj oknom do histórie, kultúry a identity určitej krajiny. Prostredníctvom prekladu a tlmočenia dáva Európska únia možnosť vyjadriť sa každému. Po začiatku 5. rozšírenia o 10 krajín v roku 2004 vstúpili do Európskej únie v roku 2007 aj Bulharsko a Rumunsko a v roku 2013 Chorvátsko. Dôsledky rozšírenia v roku 2004 pociťujeme v celej Európe aj o 20 ročia neskôr. Európska únia potvrdila svoje postavenie a zostáva nositeľom nádeje, pokroku a spolupráce v neustále sa meniacom svete. Ak si chcete vypočuť ďalšie naše podcasty, nájdete ich na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
2: Trčita na sola voce.
13: Sei zero ventre. Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
14: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
15: Adesso arrivo, non rompere.
14: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
15: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
14: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
15: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
16: Una radio di protagonisti.
17: Una radio da protagonisti.
18: Radio 6023.
19: I need you right in front of me.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
20: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
21: Di che cosa vi occupate?
20: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
21: Quali sono i vostri contatti?
20: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
22: 62-3
23: 6-0-20 che?
24: 60-23
23: 6-0-2-3
22: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: sponzora voce. 6023.
1: Dobrý den, mé jméno je Marie a pracuji jako mezikulturní a jazyková specialistka v překladatelské službě Evropského parlamentu. Evropský parlament má vůbec největší škálu pracovních jazyků na světě. Denně překládáme do 24 úředních jazyků Evropské unie. To znamená, že nepřekládáme jen do těch nejběžnějších jazyků, jako je angličtina nebo francouzština, ale také do jazyků, jako je irština, malčtina, estonština, slovinština a mnoho dalších. Proč? Protože respekt k demokracii znamená i respekt k jazykové rozmanitosti. Mohou tedy jazyky, které mají relativně málo mluvčích, v Evropské unii prospívat? Odpověď zní ano. Nemalý podíl na tom mají četné unijní iniciativy, jež takové jazyky propagují. V celé Evropě se mluví dohromady více než 200 různých jazyků. Jen 24 z nich však patří k oficiálním jazykům Evropské unie. Některými, jako je němčina, francouzština či italština, se mluví hned v několika zemích unie a dokonce i za jejími hranicemi. Jinými, například irštinou nebo malčtinou, se mluví mnohem méně, nejsou ale o nic méně oficiální ani méně ceněné. A není divu. Základní myšlenkou, na níž Evropská unie stojí a která se stala dokonce jejím motem, je jednota v rozmanitosti. Její podstatou je pevné přesvědčení, že jazyková rozmanitost není překážkou, ale obrovským bohatstvím. A to je potřeba chránit, šířit a oslavovat. Závazek Unie pečovat o svou jazykovou různorodost je zakotven v jejím právním systému. Dva z jejich základních předpisů hovoří jasně. Článek 22 Listiny základních práv Evropské unie říká doslova: Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost. Článku 3 Smlouvy o Evropské unii se pak praví, že Unie respektuje svou bohatou kulturní a jazykovou rozmanitost a dbá na zachování a rozvoj evropského kulturního dědictví. Nejsou to jen slova. Je to právní základ, z něhož vyšly konkrétní činy. Například doporučení Rady, aby se děti ve škole učily kromě své mateřštiny i nejméně dva cizí jazyky. Zní to možná hodně ambiciózně, ale lidé v Unii jsou pro. V loňském průzkumu Eurobarometr 8 z 10 dotázaných uvedlo, že si myslí, že by každý měl umět alespoň jeden cizí jazyk. A jak to vypadá v Evropském parlamentu? Tam se respekt k jazykové rozmanitosti projevuje každý den. Všech 24 úředních jazyků Unie tu má naprosto stejné postavení. Každý projev na plenárním zasedání se tlumočí v reálném čase. Každý předpis se překládá do všech úředních jazyků. Jen pro představu, každý rok přeloží překladatelská služba parlamentu 100 dokumentů, vysoký jako Eiffelova věž. Jestli jste překladatel, student nebo vás zkrátka baví jazyky, možná vás potěší, že naše interaktivní terminologická databáze, zkráceně IATE, je veřejně přístupná. Je to oficiální terminologická databáze EU a je obrovská. S více než 8 miliony termínů v 1,2 milionu hesel je to největší mnohojazyčná databáze svého druhu na světě. Najdete v ní všech 24 unijních jazyků a dokonce i latinu. Unie ovšem nepodporuje své jazyky jen v rámci svých institucí. Jde mnohem dále. Do školních tříd, divadel, knihoven i online prostoru. Jazyky jsou živé díky vzdělávání, kultuře i tvůrčí činnosti. Pod pojmem studentský výměnný program EU si většina lidí představí Erasmus+. Málo kdo ale ví, že školy, univerzity a kulturní asociace mohou vybírat i z jiných programů. Mnoho kreativních a inovativních projektů se věnuje propagaci jazyků, jimiž nemluví nijak velké množství lidí. Pomáhají menším jazykovým komunitám udržet svůj jazyk živý hledají způsoby, jak zachovat jeho výuku i používání. Například Slovenská Trnavská univerzita navázala partnerskou spolupráci s univerzitami v Srbsku a Slovinsku. Společně se zabývali tím, jak se slovenština učí v zahraničí a jak její výuku zlepšit. Výsledkem byly efektivní výukové metody a osnovy, které se s úspěchem uplatnily především v oblastech, kde žije slovenská menšina. Dalším takovým příkladem je projekt Wiki Women. Jedná se o společnou iniciativu několika škol, jazykových organizací a nadací Wikipedie. V jejím rámci irští studenti zjišťovali, které významné ženy ještě nemají vlastní stránku na Wikipedii. Provedli odpovídající výzkum a články pro Wikipedii napsali v irštině. Účelem bylo, aby se studenti naučili nové digitální dovednosti. Zmírnila se nerovnováha v genderovém zastoupení na Wikipedii a oživila se irština. Ta je sice hlavním oficiálním jazykem Irska a úředním jazykem EU. Na každodenní bázi jí ale mluví jen poměrně malá část populace a řadí se mezi ohrožené jazyky. Slyšeli jste o dánském filmu Chlast, románu maltského spisovatele s názvem Ve jménu otce i syna a fóru dokumentárních filmů Baltic Sea? Víte, co mají společného? Všechny dostali podporu z programu Kreativní Evropa. Ten je nejdůležitějším programem Evropské unie na podporu kulturního a kreativního odvětví. Na roky 2021 až 2027 disponuje rozpočtem přes 2 miliardy eur. Pomáhá financovat divadla, kina, nakladatelství, festivaly a širokou škálu dalších uměleckých počinů, jejichž tématem je jazyková nebo kulturní rozmanitost. Ve středu jeho zájmu stojí mimo jiné překládání a distribuce literárních děl z celé Evropy. Mezi lety 2014 a 2020 spolufinancoval překlad a propagaci více než 3,5 tisíce knih. K příběhům napsaným v nepříliš rozšířených jazycích si díky tomu našli cestu i zahraniční čtenáři. Program také podporuje titulkování a dubbing filmů z a do všech 24 unijních jazyků, tedy včetně těch nejmenších. V neposlední řadě pak financuje festivaly a projekty mezinárodní kulturní spolupráce, jež dávají stovkám spisovatelů, filmařů, překladatelů a umělců možnost oslovit publikum daleko za hranicemi. Kreativní Evropa zkrátka zpřístupňuje kulturu a vytváří podmínky pro umělecké vyjádření v každém jazyce EU, bez ohledu na to, kolik má mluvčích. Podívejte se, co všechno programy jako Erasmus Plus a Kreativní Evropa nabízejí. Ať už sami patříte k menšinové jazykové komunitě, nebo se jen chcete dozvědět víc. Svou troškou přispíváme i my v Europarl Rádiu, kde pro vás tvoříme podcasty jak v češtině, tak v ostatních 23 oficiálních unijních jazycích. Pro Evropský parlament je to další způsob, jak přispívat k inkluzi, přístupnosti a rovnému zastoupení všech. Tento podcast pro vás připravilo Europarl Rádio, mnohojazyčné internetové rádio Evropského parlamentu.
2: Το νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή. Συντηρεί τα οικοσυστήματά μας, στηρίζει τη γεωργία και είναι ζωτική σημασίας για να μπορούν οι άνθρωποι να καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες. Παρόλο που το νερό, όμως, είναι τόσο σημαντικό για τους ανθρώπους, η ρύπανση των υδάτων παραμένει σημαντικό πρόβλημα σε ολόκληρο τον κόσμο. Βιομηχανικά απόβλητα, γεωργικά λίμματα και πλαστικά σκουπίδια υποβαθμίζουν την ποιότητα του νερού στις θάλασσες, τις λίμνες και τα ποτάμια μας, προκαλώντας σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πύχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για ένα θέμα που μας αφορά όλους και όλες. Τη ρύπανση των υδάτων και το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποκατασταθεί η ποιότητα του νερού στις θάλασσες, τις λίμνες και τα ποτάμια μας. Η ρύπανση των υδάτων οφείλεται σε πολλούς και διάφορους παράγοντες. Πολλές βιομηχανικές μονάδες ρίχνουν απευθείας τα χημικά τους απόβλητα σε ποτάμια και σε λίμνες. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα καταλήγουν από τα χωράφια στον υδροφόρο ορίζοντα. Οι βροχές που πέφτουν στις πόλεις παρασέρνουν μαζί τους ρυπογόνες ουσίες όπως πετρέλαιο και βαρέα μέταλλα. Και φυσικά υπάρχουν και τα πλαστικά σκουπίδια, με τις πολύ βλαβερές συνέπειες που προκαλούν στη θαλάσσια ζωή, αφού όταν καταλήγουν στο περιβάλλον θρηματίζονται σε εκατομμύρια πλαστικά σωματίδια που εισβάλλουν στους υδάτινους όγκους και από εκεί στην τροφική μας αλυσίδα. Όλοι αυτοί οι ρήποι που υπάρχουν στο νερό διαταράσσουν οικοσυστήματα, βλάπτουν την άγρια πανίδα και εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία μας. Η μόλυνση του νερού μπορεί να προκαλέσει ασθένειες, να πλήξει την ασφάλεια των τροφίμων και να οδηγήσει ζώα και φυτά στην εξαφάνιση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εφαρμόσει διάφορες πολιτικές και πρωτοβουλίες για να προστατεύσει και να βελτιώσει την ποιότητα των υδάτων. Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της είναι η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα. Η συγκεκριμένη οδηγία ορίζει ότι στόχος είναι να βρίσκονται όλοι οι όγκοι νερού στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε καλή οικολογική και χημική κατάσταση. Το κείμενο της οδηγίας προσδιορίζει ρητά τις ουσίες που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ποιότητα του νερού, ενώ ταυτόχρονα θεσπίζει αυστηρούς κανόνες για τη διαχείρισή τους. Από την πλευρά τους, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να παρακολουθούν και να ελέγχουν την παρουσία αυτών των ουσιών στις θάλασσες, τις λίμνες και τα ποτάμια τους. Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα εγκρίθηκε το έτος 2000 και έκτοτε αποτελεί τη σημαντικότερη νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των υδάτων. Μεταξύ πολλών άλλων, ενθαρρύνει τις χώρες που μοιράζονται υδάτινους όγκους, όπως ποτάμια και λίμνες, να συνεργάζονται μεταξύ τους για την καλύτερη δυνατή διαχείριση του νερού. Άλλο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στη ρύπανση των υδάτων είναι η Οδηγία για την Επεξεργασία των Αστικών Λιμάτων. Τα αστικά λίμματα αποτελούν μία από τις κύριες πηγές ρύπανσης των υδάτων όταν δεν συλλέγονται και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αστικά λίμματα περιέχουν οργανικές ύλες, βλαβερές χημικές ουσίες, υπολείμματα φαρμάκων και καλλυντικών, ενώ πολύ συχνά μπορούν ακόμη και να είναι μολυσμένα με επικίνδυνα μικρόβια και ιούς. Η Οδηγία για την Επεξεργασία των Αστικών Λιμάτων προστατεύει το περιβάλλον από τα προβλήματα που μπορούν να προκαλέσουν τα αστικά λίμματα και τα απόβλητα της βιομηχανίας. Το κείμενο της Οδηγίας υποχρεώνει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακολουθούν αυστηρούς κανόνες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουν, επεξεργάζονται και τελικά επιστρέφουν τα αστικά λίμματα από τις κατοικημένες περιοχές στη φύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί επίσης διάφορες πρωτοβουλίες μέσα από προγράμματα όπως το πρόγραμμα LIFE, τον Μηχανισμό Χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον και το Κλίμα. Τα έργα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση υπηρετούν πάντοτε τις στρατηγικές και τις πολιτικές της, όπως είναι για παράδειγμα η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα και ο Κανονισμός για την Αποκατάσταση της Φύσης. Το πρόγραμμα LIFE έχει μεταξύ άλλων χρηματοδοτήσει πολλές πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την επεξεργασία των αστικών λιμάτων, μειώνοντας τις ποσότητες βλαβερών ουσιών που καταλήγουν σε ποτάμια και σε λίμνες. Τέλος, πολύ σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει και ο καθένας από εμάς. Υπάρχουν πολλά μικρά και απλά βήματα που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας για να διατηρούμε καθαρό το νερό μας. Να μειώσουμε τα πλαστικά που χρησιμοποιούμε, να φροντίζουμε για τη σωστή διάθεση επικίνδυνων υλικών και να στηρίζουμε πρακτικές που είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Με την εκστρατεία WaterWise EU, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ενημερώσει τον κόσμο για την όλο και μεγαλύτερη πίεση που δέχονται τα υδάτινα συστήματα στην Ευρώπη, καθώς και τα προβλήματα λειψιδρίας που η πίεση αυτή προκαλεί, καθώς και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για την ανάγκη να διαχειριζόμαστε με βιώσιμο τρόπο το νερό μας. Η εκστρατεία αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για να βάλουμε όλοι μας ένα λιθαράκι στη σπουδαία αυτή προσπάθεια. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο EuroParl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Lux, Europska filmska nagrada občinstva za leto 2026. Za Evropsko filmsko nagrado občinstva Lux za leto 2026 se poteguje 5 filmov. Christie, Deaf, It Was Just an Accident, Love Me Tender in Sentimental Value. Film Kristi je drama po scenariju in v režiji irskega filmskega ustvarjalca in fotografa Brendana Cantyja. Kristi in Shane sta odtujena brata, ki ju je zaznamovalo težko otroštvo v rejništvu in se nenadoma znajdeta pod isto streho. Čakajo spoprijemanje s preteklostjo, Kristi pa mora sprejeti tudi odločitev glede prihodnosti.
4: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
5: You're Shane's brother, aren't you?
6: I am, yeah. Kristi.
3: Film so prvič predvajali na 75. mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu, kjer je osvojil veliko nagrado v mladinski sekciji generacije 14+. Julija 2025 pa je na filmskem festivalu Galway Film FLA prejel nagrado za najboljši irski film. Def je španska drama iz leta 2025, ki jo je napisala in režirala Eva Libertad. Film je nadaljevanje istoimenskega kratkega filma, ki je bil leta 2023 nominiran za nagrado Goya. Angela je gluha in dela na španskem podeželju. Slišečim partnerjem Ektorjem pričakujeta otroka. Nosečnost v Angeli vzbuja občutke tesnobe glede materinstva, skrbi pa jo tudi, kako se bo z otrokom sporazumevala. Rojstvo deklice povzroči krizo v odnosu med staršema, saj mora Angela ugotoviti, kako naj hčer vzgoji v svetu, ki ni prilagojen njenim potrebam.
7: Ni to un poco modernillo.
3: Film je bil prvič predvajan na 75. Berlinalu. Tam je osvojil nagrado občinstva Panorama za najboljši celovečerni film in glavno nagrado Mednarodne konfederacije umetniških in eksperimentalnih kinematografov. It Was Just an Accident je thriller iz leta 2025, ki ga je napisal in režiral iranski režiser Jafar Panahi. Gre za iransko-francosko-luksemburško koprodukcijo. Sredi noči v delavnico mehanika Vahida pripelje

0: tre città, una sola voce.
1: 6023
2: Lux, europska filmska nagrada publike za 2025. Dobitnik europske filmske nagrade publike Lux za 2025. je Flow. Drugi finalisti bili su Animal, Blago kraljevine Dahomey, Intercepted i Julija odlučila šutjeti. Flow je pustolovno-fantastični animirani film latvijskog redatelja Ginca Zilbalodisa. Bliži se kraj svijeta. Mačak je samotna životinja, ali kad njegov dom uništi velika poplava, prisiljen je potražiti utočište na brodu. Tamo će morati udružiti snage s brojnim drugim vrstama, unatoč svim njihovim razlikama. Na osamljenom brodu suočavaju se s izazovima koje sa sobom nosi prilagodba tom novom svijetu. Animirani film Flow premjerno je prikazan na filmskom festivalu u Cannesu 2024. u sklopu popratnog programa Izvjestan pogled. Osvojio je nagradu u kategoriji najboljeg dugometražnog animiranog filma na 97. dodjeli Oscara. Također je osvojio Zlatni globus za najbolji dugometražni animirani film. Pet nominiranih filmova prikazano je u kinodvoranama diljem Europe, a gledatelji su mogli glasati za svojeg favorita. Konačni poredak određen je s brojem ocjena publike i ocjena zastupnika, pri čemu je svaka od te dvije skupine nosila 50% ocjene. Lux europska filmska nagrada publike stavlja u prvi plan filmove koji se bave aktualnim socijalnim i političkim temama. Cilj je podići razinu svijesti o socijalnim, političkim i kulturnim pitanjima u Europi. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl radio, internetski radio Europskog parlamenta.
3: Lidé na celém světě každoročně 8. března slaví Mezinárodní den žen. Je to den, kdy si připomínáme překážky, které jsme jako společnost překonali v boji za rovnost žen a mužů a kdy můžeme oslavit, jak daleko jsme pokročili. Vše začalo před více než 100 lety, kdy dělnické hnutí volalo po společenské změně a Evropa byla v jejím středu. Tento díl ze série Historie a fakta poukazuje na klíčové okamžiky, které boj za rovnost žen a mužů formovaly. Mezinárodní den žen má kořeny v dělnickém hnutí, které se rozvinulo na přelomu 19. a 20. století. Všechno začali bojovníci za dělnická práva. Přesněji řečeno bojovnice. Dělnice v oděvním průmyslu ve Spojených státech amerických začaly stávkovat za lepší plat, zkrácení pracovní doby a volební právo. 15 000 z nich se v roce 1908 vydalo na pochod přes New York. Rok poté se konal první Národní den žen. Doopravdy se ale Den žen ujal až v Evropě. V roce 1910 na konferenci socialistických žen v Kodani vyslovila německá aktivistka Klára Zetkinová odvážnou myšlenku. Pojďme založit tradici každoročního Mezinárodního dne žen, který se bude slavit v každé zemi světa. Proč vlastně? Chtěla ženy sjednotit napříč zeměmi. Spojit je v boji za volební práva, rovný plat a spravedlivé pracovní podmínky. Delegáti ji bez váhání podpořili. Rok na to, v roce 1911, se tak slavil první oficiální Mezinárodní den žen. V řadě evropských zemí, například v Rakousko-Uhersku, Dánsku, Německu či Švýcarsku, vyšlo do ulic bojovat za volební a pracovní práva žen přes milion žen a mužů. Pak přišel rok 1917, který všechno změnil. 8. března toho roku petrohradské ženy místo do práce vyrazily do ulic. Žádali jednoduše chléb a mír. Protestovali proti válce, hladu a útlaku. Během několika dní jejich akce rozpoutala ruskou revoluci. A do konce roku ruské ženy získaly volební právo. Právě proto se Mezinárodní den žen od té doby slaví 8. března. I když OSN tento den oficiálně uznala až v roce 1977. Po druhé světové válce se prosazování rovnosti stalo součástí nové Evropy. Zásadu stejné odměny za stejnou práci zakotvila Římská smlouva, zakládající dokument EU, už v roce 1957. Rovnost žen a mužů byla od samého počátku jedním z principů Evropské unie. V průběhu desetiletí Unie přijala mnohé předpisy zakotvující rovnost žen a mužů v zaměstnání a v otázce rodičovské dovolené a také boj proti genderově podmíněnému násilí. Stále ještě ale není vyhráno. Ženy pořád berou za stejnou práci o 15% nižší plat než muži. Stále jich není dost ve vedoucích funkcích. A příliš mnoho se jich stále setkává s genderově podmíněným násilím. Evropský parlament hrál při utváření unijní agendy v oblasti rovnosti žen a mužů v posledních letech ústřední úlohu. Jeden z přelomových kroků byl učiněn v roce 2023, kdy Unie přijala závazná pravidla transparentnosti odměňování. Poprvé v dějinách musí firmy prokazovat, že jsou muži a ženy za stejnou práci placeni stejně. Parlament rovněž stojí v čele, pokud jde o boj proti genderově podmíněnému násilí. Po letech výzev ze strany europoslanců se Evropská unie připojila k Istanbulské úmluvě, která je přelomovým dokumentem o ukončení násilí páchaného na ženách a domácího násilí. Vstoupila v platnost v roce 2014 a od 1. října 2023 k ní Evropská unie přistoupila jako celek, ačkoliv ji několik členských zemí individuálně neratifikovalo. A v roce 2024 učinili europoslanci historický krok. Podpořili vůbec první právní předpis EU, zaměřený konkrétně na násilí páchané na ženách a domácí násilí. To je důležitý posun. Nedávno, konkrétně v listopadu 2025, poslanci vyslali jasný signál Evropské komisi. Je na čase vypracovat nový ambiciózní plán rovnosti žen a mužů na období 2026 až 2030. Vyzvali ji, aby připravila přísnější opatření proti genderově podmíněnému násilí, podporující lepší přístup žen ke zdravotní péči a skutečný pokrok při odstraňování rozdílů v odměňování. A důrazně upozornili na to, že práva žen musí být chráněna, i když některé země proti rovnosti bojují. Evropský parlament též soustavně usiluje o větší zastoupení žen v politice. V roce 1979, kdy se konaly první přímé volby do Evropského parlamentu, byla předsedkyní zvolena Simone Veilová. V té době ženy v europarlamentu zastávaly pouze 16% poslaneckých míst. Dnes už je to téměř 40%, což z něj činí jeden z nejvíce genderově vyvážených parlamentů na světě. Každý rok kolem 8. března Evropský parlament pořádá zvláštní rozpravy a akce. Na nichž znovu potvrzuje, že rovnost žen a mužů je pro něj stále aktuální a hodlá se o ni dál zasazovat. Mezinárodní den žen není pouhým datem v kalendáři. Jedná se o výzvu k akcím, které rovnost žen a mužů skutečně podpoří. Po více než 100 letech boj za práva žen stále probíhá a Unie v něm hraje zásadní roli. Protože pokrok se neděje sám od sebe. Vyžaduje lidi a vyžaduje činy. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament.
4: Banker har en viktig roll i vår vardag. Vi litar på att de ska ta god hand om våra pengar och vi är beroende av dem för bostadslån och betalningar. Och på samma sätt har också EU sina egna banker som hjälper unionen att nå sina mål. Du har säkert hört talas om Europeisk centralbanken, men har du koll på hur centralbankens beslut påverkar din plånbok? Och visste du att det också finns en europeisk investeringsbank med ett eget specifikt uppdrag? Häng kvar så tar vi en närmare titt på de båda. Låt oss först titta på var de här bankerna finns. Europeiska centralbanken har sitt säte i Frankfurt, Tysklands viktigaste finanscentrum, som också har landets största flygplats. De goda flygförbindelserna gör staden till en utmärkt utgångspunkt för både in- och utrikesresor. Och det gäller naturligtvis även affärsresor. Så det var ingen slump att EU valde just Frankfurt som säte för sin centralbank. Detsamma gäller Europeiska investeringsbanken som fick sitt säte i Luxemburg. Luxemburgs stad är ett viktigt internationellt finanscentrum och landet med samma namn var ett av grundarländerna till Europeiska ekonomiska gemenskapen. Föregångaren till dagens EU. Så vad har då de här två stora finansinstitutionerna för roller? Jo, centralbanken ansvarar för den gemensamma valutan, euron, tillsammans med euroländernas egna nationalbanker. Dess huvudsakliga uppgift är att utveckla och genomföra euroområdets penningpolitik. Den ska hålla prisnivåerna stabila och försöka hålla inflationen under 2% på medellång sikt. Men varför just 2%? Jo, både för hög och för låg inflation kan vara skadligt för ekonomin i det långa loppet. Hög inflation betyder att priserna stiger snabbt, vilket lämnar större hål i våra plånböcker. Om inflationen hålls på en hög nivå kan vi inte köpa lika många varor och tjänster som förut. Därför är målet att hålla inflationen under 2% på medellång sikt, så att köpkraften i euroområdet upprätthålls och kunderna fortsätter handla. Det är viktigt att bevara tilliten till systemet. Men en alltför låg inflation kan vara precis lika skadligt eftersom det kan leda till lägre löner och högre arbetslöshet. Priserna kanske går ner, men det är en klentröst om folk tjänar mindre eller har svårt att hitta jobb. Centralbankens styrning av ekonomin kan i praktiken gå till på flera olika sätt. Den kan till exempel sätta räntan på en viss nivå för att hålla prisnivåerna stabila. Centralbanken ansvarar också för att betalsystem som bank- och kreditkort fungerar, så att vi snabbt, säkert och enkelt kan betala kontantfritt i butikskassan eller skicka pengar utomlands. Men centralbanken har inte bara hand om elektroniska betalningar. Den låter också trycka de eurosedlar som används runt om i Europa för att betala för varor och tjänster. Slutligen är det centralbankens uppgift att övervaka europeiska banker för att vara säker på att de fungerar som de ska och kan hantera alla finansiella problem som uppstår. Det var centralbanken det. Nu fortsätter vi med Europeiska investeringsbanken. Den har helt andra uppgifter. Man kan säga att investeringsbanken är EU:s långivare, för den lånar ut pengar till projekt som jobbar för att uppfylla EU:s mål. Projekten kan handla om allt från hälsa och utbildning till bostäder. Men varifrån kommer pengarna som investeringsbanken lånar ut? De kommer inte från EU-budgeten, som man kanske skulle kunna tro. Istället lånar investeringsbanken själv pengar, främst genom att utfärda obligationer på kapitalmarknaden. Pengarna som lånats kan sedan lånas ut igen med gynnsamma villkor för projekten. Cirka 90% av lånen går till projekt inom unionens gränser. Om du driver ett företag eller jobbar i den offentliga sektorn och har ett projekt som är i linje med EU:s mål, kan även du söka om ett lån från Europeiska investeringsbanken. Banken kontrollerar sedan om du uppfyller alla krav och mål och att du har en välutvecklad affärsplan. Investeringsbanken är en av världens största multilaterala finansinstitutioner. Men inte bara det. Den är också en av de största klimatfinansiärerna. Därför kallar den sig också för klimatbank. Den har ställt kampen mot klimatförändringarna i centrum för sitt arbete och investerar i en hållbar framtid för oss alla. Investeringsbanken stödjer också ren energi och innovation. Bankens ingenjörer, forskare, ekonomer och bankirer samarbetar med företag, myndigheter och civilsamhällen i 160 länder för att bidra till en grönare framtid. Investeringsbanken förmedlar alltså hela spektrumet av europeisk expertis till sina kunder världen över. Som vi har sett har EU:s två banker vitt skilda men ändå lika viktiga uppdrag. För att sammanfatta. Centralbanken har huvudansvaret för pengapolitiken. Med målet att hålla priserna i euroområdet stabila och ekonomin på rätt väg. Så att vi har tillräckligt med pengar att röra oss med. Investeringsbanken å andra sidan lånar ut pengar till projekt som gynnar oss alla. Den investerar i en tryggare och mer miljövänlig framtid för alla människor. Så fast de två bankerna har olika uppgifter är de precis lika viktiga för EU:s ekonomi och för att skapa en lovande framtid för Europa.

0: sola voce. 6023.
1: Rovnosť a nediskriminácia patria medzi základné hodnoty Európskej únie a hlavné princípy Charty základných práv únie. Napriek tomu je diskriminácia lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb a queer ľudí naďalej smutnou realitou tak v Európskej únii, ako aj v rôznych častiach sveta. Únia disponuje viacerými nástrojmi, ktoré majú boji proti diskriminácii pomôcť. Cieľom je vytvoriť inkluzívnejšiu spoločnosť, ktorej nikto nemá strach byť samým sebou a môže ľúbiť toho, koho ľúbiť chce. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti budeme hovoriť o boji proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity. Lesby, gejovia, bisexuálne, transrodové a intersexuálne osoby a queer ľudia sú v mnohých kútoch sveta vystavení systematickému porušovaniu ich ľudských práv. V mnohých krajinách totiž platia diskriminačné zákony, v dôsledku ktorých hrozí týmto ľuďom zatknutie či dokonca smrť. Neraz sú obeťami násilia a iného drastického zaobchádzania, čo má výrazný negatívny vplyv na ich fyzické a duševné zdravie. Napríklad sexuálny vzťah medzi osobami rovnakého pohlavia je nelegálny vo vyše 60 krajinách sveta, ktorých LGBTIQ ľuďom hrozí väzenie, finančné tresty či iné formy sankcií. V minimálne 7 štátoch, konkrétne v Jemene, Ugande, Saudskej Arabii, Nigerii, Mauritánii, Iráne a Bruneji, sa sexuálny akt medzi osobami rovnakého pohlavia dokonca tresta smrťou. Od roku 2013 schválili viaceré krajiny nové zákony, podľa ktorých sú vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia trestným činom. Organizácia Spojených národov a ďalšie ľudskoprávne skupiny túto legislatívu kritizujú. Zároveň zdôrazňujú, že takéto zákony môžu vytvárať prostredie, ktoré produkuje strach a podnecuje k homofóbii a trestným činom z nenávisti. Rovnosť a rešpekt rozmanitosti sú v samotnom jadre európskeho projektu. Aj preto má Európska únia jeden z najrozsiahlejších súborov antidiskriminačných zákonov na svete. Všetky členské krajiny únie sú pritom nabádané, aby zaviedli právne, politické a finančné opatrenia na boj proti násiliu, nenávistným prejavom a vylúčeniu. Únia podporuje práva LGBTIQ ľudí aj v ďalších častiach sveta. Eurokomisárka pre rovnosť Helena Dalliová v roku 2020 v tejto súvislosti vyhlásila:
2: It is unacceptable that people have to pay a price for who they are.
1: Je neprijateľné, aby ľudia museli platiť za to, kým sú, a aby za to niekedy museli zaplatiť aj vlastným životom. To, čo sa deje našim bratom a sestrám, ma len utvrdzuje v odhodlaní pokračovať v boji za práva LGBTIQ komunity v Európe i mimo nej a sprevádzať ich na ich ceste. Aj keď naše snahy nemusia byť všade vítané, vieme, že robíme správnu vec.
2: Even where we are not welcome, we know that we are doing the right thing.
1: Pod vedením Heleny Dalliovej bola tiež vypracovaná 5-ročná stratégia pre rovnosť LGBTIQ osôb, ktorú v roku 2020 prijala Európska komisia. Dokument obsahuje celý rad opatrení v 4 oblastiach. Ide o boj proti diskriminácii LGBTIQ ľudí, ich bezpečnosť, vytvorenie inkluzívnej spoločnosti a boj za rovnosť LGBTIQ ľudí na celom svete. Právnym základom prebiehajúceho úsilia zameraného na boj proti homofóbii, transfóbii a bifóbii sú nielen zmluvy Európskej únie, ale aj Charta základných práv únie. Ide o prvú medzinárodnú chartu ľudských práv, ktorá výslovne zakazuje diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie. Samotný zákon však na zmenu nestačí. Zaujatosť a predsudky voči lesbám, gejom, bisexuálnym, transrodovým a intersexuálnym osobám a queer ľuďom môžu mať rôzne podoby. Slovné útoky, fyzické násilie či vylúčenie sú v našej spoločnosti na dennom poriadku. Viac než polovica občanov Európskej únie si myslí, že diskriminácia gejov, lesieb a bisexuálnych osôb je v ich krajine široko rozšíreným javom. Podľa prieskumu Eurobarometra z roku 2024 takmer 7 z 10 Európanov súhlasilo s tým, že LGBTIQ ľudia by mali mať rovnaké práva ako heterosexuáli. To isté percento Európanov tiež vyjadrilo názor, že manželstvá osôb rovnakého pohlavia by mali byť povolené v celej Európe. Z porovnania týchto údajov s predošlou správou z roku 2019 vyplýva, že väčšina obyvateľov Európy dnes LGBTIQ ľudí akceptuje viac než pred niekoľkými rokmi. K tejto zmene došlo aj napriek prudkému nárastu nenávistných prejavov v reálnom živote a na sociálnych médiách a navzdory prijatiu diskriminačných zákonov v Poľsku či Maďarsku. Európsky parlament prijal v roku 2021 uznesenie, ktorom Európsku úniu označil za zónu slobody pre LGBTIQ osoby, kde každý môže byť sám sebou a má šancu presadiť sa v inkluzívnej spoločnosti. Uznesenie vyslalo jasný signál vládám, ktoré zavádzajú zákony namierené proti LGBTIQ komunite. Európska únia takisto upozorňuje na situáciu v oblasti ľudských práv, pokiaľ ide o LGBTIQ ľudí mimo únie. Zdôrazňuje pritom, že ich situáciu treba vnímať aj v kontexte konaní o azile. K diskriminácii môže dochádzať kdekoľvek a v ktorejkoľvek sfére života. Ako občania Európskej únie musíme pomáhať chrániť práva a dôstojný život každého jedného z nás a prispievať k nachádzaniu potrebných riešení. Počúvali ste podcast o boji proti diskriminácii LGBTIQ ľudí. Ak si chcete vypočuť ďalšie naše podcasty, nájdete ich na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu.
0: Lux, le prix cinématographique européen du public 2024. Le lauréat de l'édition 2024 du prix Lux du public est La Salle des Profs.
3: Dans La Salle des Profs, le réalisateur allemand Ilker Çatak nous raconte l'histoire de Carla, une jeune enseignante qui débute dans un lycée. Son idéalisme la sépare de ses collègues. Les relations au sein du corps enseignant commencent à se détériorer suite à une série de vols non résolus.
4: Achtung, fertig, los!
5: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
6: Wer sitzt hier?
7: Oskar sitzt da.
6: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
7: Ich hab keins.
8: Und das hier?
6: Freunde, wessen Platz ist das?
9: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
5: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
6: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst,
3: La Salle des Profs a remporté 5 récompenses au prix du cinéma allemand. Le film a également reçu le label Europa Cinemas du meilleur film européen et le Arthouse Cinema Award dans la section Panorama de la Berlinale.
10: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
11: Ist alles okay?
12: Mein Sohn klaut nicht. Wenn er klaut, brich ich ihm die Beine.
13: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
14: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
13: Wie
8: schämen Sie sich.
11: Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach so ausdrücken.
15: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
3: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
0: Les quatre autres finalistes étaient 20 000 espèces d'abeilles, Les feuilles mortes, Sur l'Adamant et Smoke Zone a Sisterhood. Les cinq films ont été projetés dans les salles partout en Europe. Les spectateurs ont pu voter pour leur film préféré. Le classement définitif a été établi en combinant la note du public et la note des députés au Parlement européen, chaque groupe comptant pour 50% du résultat. Le prix cinématographique européen du public a pour objectif de mettre en lumière des films qui traitent de questions sociales et de politique. Il vise à encourager le débat et à aider, au travers des films, à renforcer l'identité européenne. Ce podcast vous est présenté par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
16: În fiecare an, pe 8 martie, oamenii din întreaga lume sărbătoresc Ziua Internațională a Femeii. Este o zi care onorează lupta pentru egalitatea dintre femei și bărbați și celebrează progresele făcute de-a lungul timpului. Totul a început acum mai bine de un secol, cu mișcările muncitoarelor care cereau schimbări, iar Europa se afla în inima acestei mobilizări. Acest episod din seria Istorie și fapte prezintă principalele momente care au definit lupta pentru egalitatea de gen. Ziua Internațională a Femeii își are rădăcinile în mișcările muncitorești de la începutul secolului 20. Totul a început cu activistele. În Statele Unite, muncitoarele din industria textilă luptau pentru salarii mai bune, ore de lucru mai scurte și dreptul de vot. În 1908, 15.000 de muncitoare au ieșit să protesteze pe străzile din New York. În anul următor a fost sărbătorită prima zi națională a femeii. Dar ideea a luat cu adevărat avânt în Europa. În 1910, la o importantă conferință a femeilor socialiste de la Copenhaga, activista germană Clara Zetkin a propus o idee îndrăzneață. O zi internațională a femeii care să fie sărbătorită anual în fiecare țară. În ce scop? Pentru a uni femeile dincolo de granițe în lupta lor pentru drept de vot, egalitate salarială și condiții de muncă echitabile. Delegatele au susținut ideea fără să ezite. Prima zi internațională a femeii a fost sărbătorită oficial un an mai târziu, în 1911, în mai multe țări europene, inclusiv în Austria, Danemarca, Elveția și Germania. Peste 1 milion de femei și bărbați au ieșit în stradă ca să militeze pentru dreptul de vot al femeilor și pentru drepturile lucrătoarelor. Apoi, în 1917, a venit un moment care avea să schimbe totul. Pe 8 martie, muncitoarele din Petrograd, Sankt Petersburgul de astăzi, au refuzat să mai muncească. Cererea lor era simplă: pâine și pace. Protestau împotriva războiului, foametei și opresiunii. În câteva zile, acțiunea lor a contribuit la declanșarea Revoluției Ruse. Iar până la sfârșitul acelui an, femeile ruse își câștigaseră dreptul de vot. Acest eveniment a marcat ziua de 8 martie drept data oficială a Zilei Internaționale a Femeii, recunoscută oficial de ONU abia în 1977. După cel de-al doilea război mondial, lupta pentru egalitate a devenit parte din structura noii Europe. Încă din 1957, Tratatul de la Roma, documentul fondator al Uniunii Europene, a consacrat principiul egalității de remunerare pentru aceeași muncă. Egalitatea de gen a fost prezentă încă de la început. De-a lungul timpului, Uniunea a adoptat politici care promovează egalitatea de gen în domenii precum ocuparea forței de muncă, combaterea violenței pe criterii de gen și acordarea concediului pentru creșterea copilului. Însă procesul este departe de a fi încheiat. Femeile câștigă în continuare mai puțin decât bărbații pentru aceeași muncă, rămân subreprezentate în funcțiile de conducere, iar violența bazată pe gen face parte din viața de zi cu zi a prea multor persoane. Parlamentul European a jucat un rol central în conturarea agendei europene privind egalitatea de gen în ultimii ani. Un pas major a fost făcut în 2023, când Uniunea a adoptat norme obligatorii privind transparența salarială. Pentru prima dată, companiile trebuiau să demonstreze dacă bărbații și femeile sunt plătiți în mod egal pentru aceeași muncă. Parlamentul European s-a aflat și în fruntea eforturilor de combatere a violenței bazate pe gen. După ani de zile în care deputații europeni i-au solicitat acest lucru, Uniunea a semnat Convenția de la Istanbul, tratat de referință menit să pună capăt violenței împotriva femeilor și violenței domestice. Convenția a intrat în vigoare pe 1 octombrie 2023, chiar dacă mai multe țări ale Uniunii încă nu o ratificaseră individual. Iar în 2024, deputații europeni au făcut istorie, au susținut prima lege a Uniunii care vizează în mod specific combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. A fost cu adevărat un mare pas înainte. Ceva mai recent, în noiembrie 2025, deputații au transmis un mesaj clar Comisiei Europene. A venit vremea unui nou plan ambițios pentru egalitatea de gen, care să acopere perioada 2026-2030. Ei au solicitat acțiuni mai dure împotriva violenței bazate pe gen, acces mai bun la asistență medicală pentru femei și progrese reale în eliminarea diferenței de remunerare, și au avertizat că drepturile femeilor trebuie protejate, chiar dacă unele țări se opun egalității. Parlamentul European a depus eforturi și pentru a crește gradul de reprezentare a femeilor în politică. În 1979, când au avut loc primele alegeri prin vot direct pentru Parlamentul European și Simone Veil a fost aleasă președintă, doar 16% dintre deputații erau femei. În prezent, ponderea a crescut la aproape 40%. Astfel, Parlamentul European este unul dintre parlamentele cele mai echilibrate din punctul de vedere al genului din lume. În fiecare an, în jurul datei de 8 martie, Parlamentul European organizează dezbateri și evenimente speciale pentru a-și reafirma angajamentul pentru egalitatea de gen. Ziua Internațională a Femeii nu este o simplă dată, este un apel la acțiune ca să îmbunătățim egalitatea de gen. După mai bine de un secol, lupta pentru drepturile femeilor continuă, iar Uniunea Europeană are de jucat un rol esențial. Pentru că progresul nu se produce niciodată singur, este nevoie de oameni, este nevoie de acțiune. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.
8: Eurooppa-neuvosto, Euroopan unionin neuvosto, Euroopan neuvosto, siis anteeksi mitä? Hämmentävää, eikö vain? Kaikilla kolmella on lähes sama nimi. Mitä ne sitten tekevät? Ja miten voimme erottaa ne toisistaan? Tutustutaanpa niihin tarkemmin. Aloitetaan Eurooppa-neuvostosta. Se koostuu EU:n 27 jäsenmaan valtion tai hallitusten päämiehistä. Heitä ovat vaikkapa Saksan liittokansleri, Ranskan presidentti ja Italian pääministeri. Jäsenmaat ovat Eurooppa-neuvostossa tasavertaisia. Eurooppa-neuvostolla on puheenjohtaja, joka valitaan 2,5 vuodeksi. Toimikausi voidaan uusia kerran. Vuodesta 2024 alkaen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja on ollut Portugalin entinen pääministeri Antonio Costa. Myös Euroopan komission puheenjohtaja on Eurooppa-neuvoston jäsen. Eurooppa-neuvosto kokoontuu vähintään 4 kertaa vuodessa ja asettaa EU:n yleiset poliittiset suuntaviivat ja painopisteet. Se ei neuvottele lainsäädännöstä eikä hyväksy EU-säädöksiä. Se tuo esiin EU:n kannalta huolestuttavia kysymyksiä ja hahmottelee tarvittavat toimet. Eurooppa-neuvosto käsittelee myös yllättäviä tapahtumia ja kriisejä. Viimeaikaisia esimerkkejä ovat Ukrainan sota, koronapandemia, Brexit ja finanssikriisi. Se myös nimittää ehdokkaat esimerkiksi Euroopan keskuspankin pääjohtajaksi, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaksi edustajaksi sekä Euroopan komission puheenjohtajaksi. Kuinka voimme muistaa Eurooppa-neuvoston nimen ja tehtävän sekoittamatta sitä kahteen muuhun neuvostoon? Tässä tulee hyvä muistisääntö. Eurooppa-neuvostossa unionin johtajat valitsevat unionille suunnan. Eurooppa-neuvosto jakaa Brysselin Euroopan rakennuksen Euroopan unionin neuvoston kanssa. Euroopan unionin neuvoston vastuulla on päivittäinen lainsäädäntötyö. Se tunnetaan myös nimellä ministerineuvosto, koska se koostuu kunkin EU-maan kansallisten hallitusten ministereistä. Tämä tarkoittaa, että tietystä politiikan alasta vastaavat ministerit kokoontuvat Euroopan unionin neuvostoon muotoilemaan EU:n lainsäädäntöä. Esimerkiksi talous- ja valtiovarainministerit kokoontuvat keskustelemaan talousasioista ja oikeusministerit oikeudellisista kysymyksistä. Kokouksia johtaa sen maan ministeri, joka kulloinkin toimii neuvoston puheenjohtajana. Puheenjohtajuus siirtyy 6 kuukauden välein jäsenmaalta toiselle. Euroopan unionin neuvosto neuvottelee lainsäädännöstä ja hyväksyy EU:n lakeja yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Se hyväksyy myös EU:n talousarvion yhdessä parlamentin kanssa. Miten voimme muistaa tämän neuvoston nimen? Se on ainoa, jonka nimessä on sana Euroopan unioni. Se on myös ainoa neuvosto, jolla on toinenkin nimi. Sitä kutsutaan ministerineuvostoksi, koska se koostuu kunkin EU:n jäsenmaan ministereistä. Otetaanpa nyt käsittelyyn Euroopan neuvosto. Euroopan neuvosto on täysin erillinen organisaatio. Se ei siis ole EU:n toimielin. Jäsenmaita on 46, eli huomattavasti enemmän kuin EU:ssa. Kaikki EU:n 27 jäsenmaata ovat myös Euroopan neuvoston jäseniä. EU:n ulkopuolisia jäseniä ovat muun muassa Iso-Britannia, Turkki, Liechtenstein ja Sveitsi. Euroopan neuvosto perustettiin vuonna 1949. Se on Euroopan vanhin hallitusten välinen järjestö. Sen päämaja sijaitsee Strasbourgissa Ranskassa, jossa on myös Euroopan parlamentin virallinen toimipaikka. Parlamentti piti aiemmin täysistuntojaan Euroopan neuvoston päärakennuksessa, joka on nimeltään Palais de l'Europe, eli Euroopan palatsi. Myöhemmin parlamentti muutti omiin tiloihinsa. Parlamentista voi yhä kulkea Euroopan neuvoston päärakennukseen kävelysiltaa pitkin. Euroopan neuvosto on järjestö, joka suojelee ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltiota. Sillä on myös oma tuomioistuin, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin. Siellä hakijat voivat nostaa kanteen valtioita vastaan, jos he katsovat, että heidän oikeuksiaan ja vapauksiaan on loukattu. Tämä on mahdollista vasta sitten, kun he ovat vieneet asian kyseisen valtion korkeimpaan tuomioistuimeen. Euroopan neuvosto pyrkii ensisijaisesti ehkäisemään ihmisoikeusloukkauksia. Siksi se laatii yleissopimuksia. Yleissopimukset ovat kansainvälisiä, oikeudellisesti sitovia sopimuksia. Euroopan neuvoston ensimmäinen yleissopimus, Euroopan ihmisoikeussopimus, on sen toiminnan kulmakivi. Kaikki Euroopan neuvoston jäsenmaat ovat allekirjoittaneet ihmisoikeussopimuksen. Siinä määritellään ihmisten oikeudet ja vapaudet, joita pitää suojella. Euroopan neuvosto seuraa jäsenmaidensa tilannetta ja antaa suosituksia siitä, miten eri alojen puutteita voidaan korjata. Euroopan neuvosto käsittelee muun muassa väkivaltaa, korruptiota, rasismia, ihmiskauppaa, terrorismia, sananvapautta ja vapaita vaaleja. Miten voimme siis erottaa tämän EU:n ulkopuolisen neuvoston kahdesta edellä mainitusta neuvostosta? Ajattele Eurooppaa maantieteellisessä mielessä mantereena. Tällä neuvostolla on enemmän jäsenmaita Euroopassa kuin EU:lla. Kerrataanpa nyt vielä vähäsen. Kaikilla neuvostoilla on omat tehtävänsä. Yhdellä suunnan määrittäminen, toisella lainsäädäntö ja kolmannella ihmisoikeuksien ja demokratian suojelu. Vain 2 niistä kuuluu EU:hun. Ne ovat Eurooppa-neuvosto ja Euroopan unionin neuvosto. Euroopan neuvosto on erillinen organisaatio, mutta sillä on samat perusarvot kuin EU:lla. Sekä EU että Euroopan neuvosto huolehtivat eurooppalaisten hyvinvoinnista ja niillä on historiallisesti läheiset siteet toisiinsa. Euroopan neuvosto ei vain jaa istuntosaliaan EU:n kanssa, vaan se käyttää myös samaa hymniä ja lippua yhtenäisyyden symboleina. Näillä organisaatioilla on monia yhteisiä tavoitteita, joista yksi on rauha ja tasa-arvo Euroopassa ja sen ulkopuolella. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
3: L'Europe est l'une des régions les plus urbanisées au monde. Ces villes sont des centres majeurs d'activités économiques et sociales. Mais les villes sont souvent synonymes d'embouteillage, ce qui nuit considérablement à la qualité de vie. Pour l'Union européenne, revoir la mobilité urbaine est un facteur de bien-être, mais aussi d'inclusion sociale. Elle souhaite créer des systèmes de mobilité plus intelligents et plus durables pour ces villes. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans cet épisode, découvrons comment l'Union européenne entend rendre la mobilité urbaine plus verte, plus saine et plus durable.
17: Adopter une approche plus durable de la mobilité urbaine est essentiel pour réduire les émissions du secteur des transports et atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies. Une telle approche contribue aussi à la création de systèmes de transport urbain qui sont viables économiquement, respectueux de l'environnement et socialement inclusifs. En 2021, la Commission européenne a approuvé le nouveau cadre de l'Union européenne pour la mobilité urbaine, une initiative majeure qui façonnera l'avenir des transports dans les villes européennes. C'est un plan global dont le but est de transformer la manière dont nous nous déplaçons en ville et de rendre les systèmes de mobilité plus verts, plus numériques et plus résilients. Il contribuera à atteindre l'objectif du Pacte vert pour l'Europe consistant à réduire de 90% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2040.
3: Encourager les modes de transport durables, comme la marche, le vélo et les transports en commun plutôt que la voiture, est au cœur de ce nouveau cadre pour la mobilité urbaine. L'Union européenne prévoit donc de rendre ces modes de transport plus accessibles, plus fiables et plus efficaces pour encourager les citoyens à les utiliser plus régulièrement. Le nouveau plan met aussi l'accent sur l'importance de la numérisation pour la mobilité urbaine. Les technologies numériques peuvent être utilisées pour gérer le trafic, réduire les embouteillages et rendre les transports en commun plus efficaces. Le plan prévoit aussi de faciliter l'utilisation de services partagés comme le partage de vélos ou encore le covoiturage pour réduire le nombre de véhicules sur la route.
17: Dans son plan, l'Union européenne accorde également de l'importance à la résilience des systèmes de mobilité. Elle veut s'assurer que les villes sont prêtes à faire face à tout type de perturbations. Qu'il s'agisse de phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatique ou de crises comme la pandémie de Covid-19. Pour y parvenir, les villes doivent concevoir des plans d'urgence et investir dans des infrastructures capables de faire face à ces crises. Enfin, l'inclusion occupe aussi une place centrale dans le cadre pour la mobilité urbaine. Les transports urbains doivent être accessibles à tous les citoyens, indépendamment de leur âge, de leur éventuel handicap ou de leur situation financière.
3: Mais comment sera financée la mise en œuvre de ce cadre? L'Union européenne offre plusieurs possibilités de financement pour les projets de développement de la mobilité. Les fonds octroyés aident les villes à mettre en place des solutions innovantes, comme des bus électriques ou des systèmes intelligents de gestion du trafic. Prenons l'exemple de la ville de Gand, en Belgique. Grâce aux fonds de l'Union européenne, la ville a mis en place une série de

0: Dnes je, z velké části díky programu Erasmus, pro studenty v Evropě čím dál snazší studovat ve dvou, třech nebo i více různých zemích. Stále více studentů zahájí svá studia v jedné zemi a později pokračuje v jiné. Zkrátka nejrůznější přesuny v rámci studia jsou jednodušší, dostupnější a mnohem obvyklejší než dříve. Jak ale sjednotit úrovně vzdělání, které lidé nabydou napříč několika zeměmi? Jak zaručit, že kvalifikace získaná v různých zemích a na různých institucích skutečně odpovídá týmž standardům? Právě zde vstupuje do hry evropský systém přenosu a akumulace kreditů. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě se podíváme, jak a proč vznikl evropský systém přenosu a akumulace kreditů, známý také pod zkratkou ECTS. Začněme tím, co to evropský systém přenosu a akumulace kreditů vlastně je. Jedná se o nástroj, který v rámci tzv. Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání umožňuje započítávat kredity z kurzů absolvovaných na jedné vysoké škole do programu studovaného na jiné škole. Kredity odrážejí systém učení postavený na předem definovaných studijních výsledcích a vyjadřují náročnost daného kurzu. Systém zavedla Evropská unie v roce 1989 jako součást programu Erasmus. První a jediný bodový systém, otestovaný na evropské úrovni, se ukázal jako velmi úspěšný. Je také úzce provázaný s Boloňskou deklarací z roku 1999. Jejímž cílem je sjednotit vysokoškolské vzdělávání v celé Evropě. Od jeho vzniku převzala ECTS, co by národní kreditní systém, většina ze 49 zemí, tvořících evropský prostor vysokoškolského vzdělávání. Ptáte se, jak to celé funguje? Jeden kredit odpovídá zhruba 25 až 30 hodinám studia. Na jeden semestr připadá 30 kreditů. Za celý studijní rok to dělá 60 kreditů. Celkem tedy 1500 až 1800 hodin studia. V rámci běžného akademického roku je 60 kreditů zpravidla rozděleno mezi několik dílčích modulů nebo kurzů. Typický tzv. Krátký cyklus vysokoškolského vzdělávání většinou zahrnuje 90 až 120 kreditů. První cyklus, kterým je bakalářské studium, představuje 180 nebo 240 kreditů. Druhý cyklus, tedy magisterské studium, většinou odpovídá 90 nebo 120 kreditům. Ve třetím cyklu, neboli doktorském studiu, se předepsaný počet kreditů různí. Jednou z výhod evropského kreditního systému je, že umožňuje uznávat různé úrovně studia, dokonce i když svá studia přerušíte. Pokud odejdete ze školy, ale máte už nashromážděný určitý počet kreditů, nebudete muset dané kurzy absolvovat znovu, jestliže se ke studiu po pár letech vrátíte nebo se rozhodnete v něm pokračovat v jiné zemi. Jakmile jste kredity jednou získali, zůstávají vám až do konce života. Kredity také umožňují určitou prostupnost různých studijních programů. Například po dokončení bakalářského programu v oboru ekonomie, právo nebo management se díky uznání ekvivalentních kurzů můžete přihlásit na magisterské studium na obchodní škole. Jindy ovšem nemusí být souvislosti mezi dvěma kurzy tak zjevné. Bakalářský titul z oboru komunikace vám však může otevřít dveře třeba k magisterskému titulu z kriminologie. Některé vysoké školy po vás mohou chtít, abyste získali také určité množství doplňkových kreditů. To lze zejména během překlenovacího roku, kdy zvažujete, že výrazně změníte studijní dráhu, ale nechcete úplně přijít o vše, čeho už jste dosáhli. Dále systém ECTS umožňuje kombinovat v jednom studijním plánu či v rámci celoživotního vzdělávání různé styly učení, jako třeba univerzitní studium s odbornou praxí. Také většina navazujících programů, jako jsou různé doplňkové tituly a univerzitní certifikáty, předpokládá získání určitého minimálního počtu kreditů. V neposlední řadě se pak pomocí ECTS sjednocují systémy hodnocení používané v jednotlivých státech. Díky tomu lze mimo jiné porovnávat přihlášky studentů ucházejících se o výměnný studijní pobyt v zahraničí nebo stipendium. Klasifikační stupnice ECTS má usnadnit srovnávání a umožnit přestup studentů a převedení jejich akademických profilů mezi vysokoškolskými institucemi po celé Evropě. Známky se udělují na stupnici od A po F. Dané písmeno doprovází konkrétní klíčová slova a krátký komentář. Každá instituce si přitom může aplikování klasifikačního systému ECTS uspůsobit svému modelu výuky. Systém ECTS se konečně využije i poté, co studenti školu úspěšně dokončí. Zjednodušuje totiž vydávání dalších dokumentů, včetně například dodatku k diplomu. Ten je tak srozumitelnější a snáze uplatnitelný i v zahraničí a nejen další vzdělávací instituce, ale třeba i potenciální zaměstnavatelé z něj získají lepší představu o tom, jakou má držitel diplomu kvalifikaci. Jak vidíte, díky evropskému systému přenosu a akumulace kreditů mohou studenti snáze studovat po celém kontinentu. Čím otevřenější Evropa je, tím více lidí se může setkávat se svými vrstevníky a protějšky z jiných zemí, poznávat jiné kultury a navazovat zajímavé kontakty. Studenti z celé Evropy mohou tohle všechno zažívat právě díky ECTS, Evropskému systému přenosu a akumulace kreditů. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Lux, il premio cinematografico europeo tal-udjenza 2025. Ir-rebbieħ tal-Lux, il premio cinematografico europeo tal-udjenza 2025, huwa Flow. L-erba finalisti l-oħra kienu Animal, The Homie, Intercepted, u Julie Keeps Quiet.
2: Flow huwa film animat tal-avventura u l-fantasija. B'direzzjoni tal-produttur tal-films Latvian Gens Zilbalodis, id-dinja donna qed tasal fit-tmiema. Niltaqgħu ma' attus li jħobb joqgħod waħdu. Iżda wara li d-dar tiegħu tinħakem minarar kbir, huwa jsib rifuġju fuq dajsa. Flimkien ma' grupp ta' annimali oħra u jkollu jingħaqad magħhom minkejja d-differenzi ta' bejnietom. Fuq id-dajsa solitarja huma jinnavigaw għal pl-isfidi u ma jadattaw ruhom għal din id-dinja ġdida. Flow intwera l-ewwel darba fit-taqsima Ansaħ Ten Regard tal-Festival tal-Films ta' Cannes tal-2024. Dan il-film rebaħ il-premju għall-aħjar film animat fis-97 edizzjoni tal-Academy Awards. Rebaħ ukoll il-premju Golden Globe għall-aħjar film animat.
1: Il-ħames films intwerew madwar l-Ewropa u l-udjenza setgħet titfa' il-voti tagħha. Il-klassifikazzjoni finali ġiet stabilita billi naqdu l-voti tal-pubbliku u dawk tal-membri tal-Parlament Ewropew. B'kull grupp ikollu 50% tal-votazzjoni. Lux, il-premju ċinematografiku Ewropew tal-udjenza, jixħed dawl fuq films li jittrattaw temi soċjali u politiċi. L-għan tiegħu huwa li qajjem kuxjenza dwar il-kwistjonijiet soċjali, politiċi u kulturali tal-Ewropa. Dan il-podcast huwa miġjub lilek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
3: Welkom bij Geschiedenis en Feiten. In deze reeks gaan we dieper in op belangrijke historische gebeurtenissen. waarvan de effecten nog steeds voelbaar zijn. In deze aflevering nemen we een van de belangrijkste mijlpalen van de Europese integratie onder de loep, het Verdrag van Maastricht. Ook komen het Verdrag van Amsterdam en het Verdrag van Nice aan bod, waarmee het Verdrag van Maastricht werd gewijzigd. We besteden daarbij aandacht aan de historische context, de tijdsgeest waarin deze verdragen in werking zijn getreden en wat daarmee is bereikt.